svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: tak ho vezeme i s möblem. Tak. Akademiku jsme na místě. Není akademik, tam jsou dva akademiky.
1: Tady je.
2: Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
1: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
2: A jo.
0: To je zajímavý.
2: Já nelečím.
1: Jak to nelečím?
2: Já nemám léky.
3: Mohle, všecko jsme vzali.
0: Všecko
3: máme, hele.
0: Antibiografika.
1: Antibiotický frister.
0: To je.
2: Jo. A kdo pak zaplatí?
1: Co zaplatí, za co?
2: Za noční návštěvu, to je zlaták předem. Já jsem profesor a je noc.
1: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
2: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
1: A já jsem ras a je noc.
0: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
1: I ve dne.
0: Jo.
1: Tak zařvěte na něj, vy máte tak silnější ten organismus a zařvěte na něj.
0: Stávej a leč!
1: No ne, to musíte česky vomlu.
0: No, česky, stávej a leč, no.
1: No ne, co to je a leč?
0: Stávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
1: A jo, jako leč, no. Ty leč.
0: Vykřičník, leč.
1: Ty, že to jsem nikdy neslyšel?
0: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
1: To byste řekl.
0: Poprvé.
1: V dějinách? Ergot, leč. A víte, že vědce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
0: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
1: A musí je mít to sloves.
0: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
1: To se vžilo spíš.
0: A to se musí, každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
1: To musí mít. Vykázat, jo?
0: No jej, to máte.
1: Je.
0: A jsou zvláštní imperativy, třeba...
1: No?
0: Hněď.
1: Prosím?
0: Hněď.
1: Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
0: Jindro, hněď mne.
1: A to je... No jo, aby to Jindra nepoplet, protože... To může být hněď a taky jako hněditi.
0: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
1: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
0: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
1: Ano, může jí ohnědit,
0: ano, nemrkne. Ona může chtít. Jindro, hněď mě, jo. A pak mě hněď.
1: Uhněď mne, nahněď mne a...
0: Nahněď mě.
1: Nahněď mne.
0: Trošku jen.
1: Ano, nahněď.
0: A pak mě dohněď.
1: Ale abys mne nepřehněd.
0: Přehněď, jestli toho vepř. Bude přehněděný vepř.
1: No.
0: Petře. Nepřehněď, hnědí. Vepře. Přehnědíš-li hnědí vepře, bude přehněděný vepř.
1: Hněď mi neď. Hněď mi neď.
0: Aha, to říká strýc, jo?
1: Nebo teta, podle toho.
0: Ano.
1: Hněď mi neď.
0: Může. A ujec vykřikl.
1: Ano.
0: Hněď mi
1: neď.
0: Neď, hned.
1: Teď, teď. Hněď mi zeď a neď mi hněď.
0: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
1: Řekl zeď.
0: Ujcovi.
1: Ano.
0: Ane, řeč, to je marná věc.
1: To je chrám i tvrz.
0: To je,
1: Tak a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
0: No je, je.
1: Třeba je, teď mě napadá. Tak jen tak to, takový smrť.
0: No o smrti se mluví dost, bohužel.
1: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
0: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
1: Totiž smrt z dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
0: Jdu, já jsem tomu daladu, no. Jo.
1: Dejme tomu, že jdete, jo?
0: No.
1: A jdete takovým nějakým opuštěným, lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
0: Po opiši.
1: Prosím?
0: Po opiši.
1: Jo, jo, jo. To je nejlíp. Po opiši. A
0: to je na Klárovi.
1: Já vím.
0: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
1: Ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
1: Po na opiši.
0: A se to jmenuje na opiši.
1: Ano, ano, na
0: opiši. Já jdu po na opiši.
1: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
0: No, po na opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na opiši nikdo nikde.
1: Jo. Na opišané spěj už většině.
0: Na opišní.
1: Na opišní, jo. Na opišanky taky.
0: Na opišné,
1: aha. Ano, na opišní.
0: To se píše s tvrdými. Opiš.
1: Já vím. To není jako opiš.
0: Ne. To je opiš.
2: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
2: Proto jsi nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opiši.
1: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opiši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

kovu jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno ne.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: sedněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal?
2: Totiž...
0: Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: No ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřel jak mezek, tak to zařiď aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát půli, víte?
1: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte
2: pomoct? No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To je jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás ano. Posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Militky.
0: Jo, jo, Militky. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano, já jsem právě Militky a vy jste si to asi splet, pane profesore, páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím, ano. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já to mám moc, ano. Já dělám na tom katalogu, víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, ano, no to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte. No.
0: A kde pracujete vlastně? Pane Zlosine, teda pane Militky.
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte?
0: Cože?
2: No ale nelekejte se, pane profesore, klub po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvakat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu vymyslíte na FAMU.
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitomeš.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už jsem vám říkal?
0: Ano, ano.
2: A o tom paňácovi, to jsem vám taky říkal?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: No jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No, ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: No, počkejte, no dovolte.
2: Teď vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že jo?
0: No tak dobře, no, kvůli panu Přivánkovi.
2: A řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
0: No tak abychom se dohodli, jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojíte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte, ne, to ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám si buju.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Přím houřím v okolí na čtyřkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky,
2: no,
0: sedmi...
2: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte? A těch měl požehnaně, víte?
0: No, ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militky.
0: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýše 1,5.
2: 1,5. No to on jich měl víc, víte? No, překročil plán, no ale on se zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
2: No tak zaplať pánu.
0: Pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo, posadný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No, ale mě to zajímá, vy chytrý. Počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině má-li výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně baš nadání, to on má.
0: Jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeněji zřít do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
2: Můj syn... pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svojí penzi, no vidíte to.
0: No ale to je nevídané.
2: No
0: tohle.
2: Že jo.
0: No, to ztrácím dechu.
2: No jistě, kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče, tady?
0: No dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílený.
2: Ale to se ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ti neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyplejstně se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: pane, ale můžete mi říct, kde bych zde v tomto salonu našel tu místnost?
1: Aha. Těma ledvesma rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to najdete, cizinče.

0: se. Obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli.
1: Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány.
2: Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávat, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční.
0: Noční.
2: Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál.
1: Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je...
2: To bychom vás pěkně ošidili.
1: Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše.
2: Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím.
1: Panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky, nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati.
0: Zdrcen bere se pan dědoch domů.
3: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku.
2: Tohle leželo ve spod,
1: řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
2: Já, dnes jsou manželky laskavé,
0: ale býti manželkou je krušno.

nemusím se smrti bát. Ta přijde až po levý nadšení z toho, že jsme k sobě stvořeni.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy, ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

zrcadlo obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sam. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na Trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš tu každý

je Maharadža koupil, aniž by s ní na MNV do manželství vstoupil. Svět je různej jako lidi, který po něm chodí. Někdo nosí módní semiš, jinej pejska vodí. Někdo nemá na polívku a jinej rozbív svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
0: Tereza. Znáte je?
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás dál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Vyrazíme na houby, protože i na začátku října platí, že houbařům stačí i kratší procházka v lese k tomu, aby si odnesli domů několik plných košů. Facebookové skupiny jsou plné snímků. Lidé se kromě jiného chlubí fotografiemi obrovských hřibů. Že se houbám nadále daří, ukazuje i speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní. Podle svazu vinařů bude sklizeň na Moravě a v Čechách v průměru o zhruba 30 až 40% nižší. I tady platí, že důvodem je dlouhodobé sucho. Vypadá to, že zájem o nealkoholická piva je velký. Blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Pivovary na jihu Moravy zaznamenaly v létě výrazný nárůst poptávky po nealkoholických pivech a lehkých speciálech s nižším obsahem alkoholu. Zákazníci podle sládků i zástupců oslovených pivovarů postupně mění životní styl a vyhledávají méně alkoholické nápoje. S příchodem podzimu se však trh vrací ke klasickým ležákům a také silnějším vícestupňovým speciálům. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jeden z dalších typů na výlet má pro nás Luboš Dvořák.
3: V Mladé Boleslavi se v sobotu 17. října poprvé společně otevřou sklepení hradu a 4 domů na Staroměstském náměstí. Návštěvníci nahlédnou do běžně nepřístupných prostor, které vznikaly spolu se středověkým městem. Den otevřených sklepů při příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádá muzeum na hradě. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší fotbal. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli i 4. zápas v elitní lize národů. V Anglii padli 0-3. Čechy srazil úvodní zbytečný gól kapitána Vladimíra Coufala. A ještě dodám, že národní tým dohraje soutěž během listopadového srazu se Španělskem a v Chorvatsku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Tenhle splín

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát jsi v ní viděl drahokam, měli rád.

0: Pavel Bobek, Robert Křesťan a první písnička dnešního dne, tenhle splín. Tak pokud i vy máte nějaký splín na duši, věříme, že se jej rychle zbavíte. A to třeba díky písničkám ve vysílání Country Rádia, které se vztahují k tomu dnešnímu dni.
1: Vladimíre, nikdo nemá splín. Nikdo. Takhle po ránu, každý je rád, že může takhle brzy ráno vstávat. Jo? Já myslím, že není jediného člověka, který by po ránu měl splín. A kdyby, tak jsme tady od toho my, aby jsme vás toho splínu pěkně vyvedli. My známe totiž cestu, že?
0: Známe na to.
1: Je klikatá, ale nebojte se, není do kopce.
0: Konec konců, ty si to trefně odhalila, nemusíte mít po ránu splín, já bych to definoval úplně jiným slovem, zase nechci být po ránu vulgární.
1: Co?
0: No, ne, jsme naštvaní třeba, že?
1: Není, nikdo není naštvaný po ránu. Vstáváte totiž do třetího pracovního dne, který bude zase krásný. Ale co je trošku jakoby méně pozitivní, jako poslední krásný den tohoto týdne.
0: To je pravda.
1: Jo? Takže dneska, jestli jako chcete vyrazit někam na výlet, jakože já třeba pojedu na výlet, právě protože je dneska poslední pracovní, nebo poslední jako hezký den, tak vyražte. Má být opravdu krásně, po ránu zase trošku jako chladivo, ale odpoledne paráda, takže vyražte, udělejte si prostě dneska den jenom pro vás.
0: Ano, abyste třeba neměli splín. Tak, tolik informace, které se týkají dnešního dne. Máme 7. října, Justýna slaví svátek a co se týká toho počasí, tak vám za chvíličku sdělíme, jak to vlastně teď třeba po ránu aktuálně je.
1: No, zimička, trošku se oblékněte, pokud už vyrážíte a naše počasí zatím nestihnete.
0: Je zde z dálky, hezký poslech. Já jsem

0: vámi je Country Radio v 6 hodin a 12 minut. Tak jak je to s tím počasím? Venku teploty docela nízko. Kolem 7 stupňů Celsia, ale někde jsou i níž. A to zejména tady na horách, tam je kolem 2-3 stupňů Celsia.
1: No a jak to vypadá na silnicích? Máme tady žhavou novinku, která se týká D8. Tady je uzavírka za Ústím. Abychom byli přesní, z Prahy na Drážďany zůstává za Ústím na exitu na Libouchec uzavřena dálnice kvůli srážce dvou osobních vozidel. Je to na 80.5 kilometru.
0: Žhavá novinka, jo.
1: Je to taková jako jedna z těch žavějších, které já jsem potřeba říct přívlastek žhavá, když si řekla ty chladnější teploty, abychom to trošku vykompenzovali.
0: Aby nám bylo příjemně, prosím.
1: Aby nám bylo příjemně.
0: Dobře, před námi Olivia Newton-John a Take Me Home, Country Roads.
1: Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Dnes je středa 7. října, tak nám sluníčko vyšlo, nebo spíš vyjde, až v 7 hodin na 9 minut. Zapadat nám bude 4 minuty před 6:30.
2: Tak pojďme i dnes na ty rekordní teploty. Nejchladněji bylo v roce 1784, kdy rtuť teploměru klesla na minus 1,8 stupňů Celsia. Pro změnu 25,1 stupeň Celsia bylo v roce 2009.
1: Mrkneme se i na počasí, které je aktuálně po venku. Ty vůbec nejvyšší teploty, prosím vás, jsou aktuálně v Moravskoslezském kraji, v městě, které se jmenuje Albrechtice. Já znám teda Albrechtice i někde jinde.
2: Mám pocit, že to
1: v severních Čechách, ano. Tak tohle to jsou ale jiné Albrechtice, protože v těch severních Čechách podle mě tam bude jako výrazně nižší teplota. Každopádně takhle vysoká teplota je ale velmi ojedinělá, protože na většině území naší republiky je kolem 5-7 stupňů celé.
2: Ovšem pozor, krásně se to srovná, opět prožijeme jednu z těch krásných sérií nebo jednu tu sérii toho babího léta. 18 až 23 stupňů Celsia, k tomu bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně bude ubývat oblačnosti.
1: Já mám pocit, že s těmi teplotami mezi 18 až 23 stupni jsme se zasekli už asi před 5 dny.
2: Ano, je to stejné.
1: A hlásíme to pořád stejně, pořád to tak stejně vychází. Koukneme se i na čtvrtek. To už nás čeká hodně oblačnosti s deštěm nebo přeháňkami. A bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo. Ale ty teploty zůstanou stejné. Mm-hmm. 18 až 23.
2: Tak divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Tak jestliže dnes odlétají husy, tak se nám ta skutková podstata trošku naplňuje.
1: No tak včera začaly padat kaštany a oni jak to vidí, tak si říkají, jejda, přiletá husa polní, tak musíme hodně letět. Zaří, víno vaří a co nedovaří, říjen do peče.
2: Tolik informace o počasí, teď informace o muzice, čeká nás kapela Epidemie a jejich Smečka. Hezké ráno. Dneska

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se na ty cesty podíváme. V 6 hodin 27 minut je tu dnešní první dopravní servis. Dopravní nehoda je hlášena z D6, 35,5 km ve směru na Karlovy Vary. V Orlové se havarovalo na silnici 59, je to v okrese Karviná. No a máme tu také nehodu, která je hlášena z D8 na 80,5 km ve směru na Drážďany. Tady je situace neměná. No a co koleje? Uštěk, Česká Lípa, Senice na Hané, Prostějov, anebo také Zbel, Prostějov. To jsou dlouhodobější vlakové výluky, mezi ty krátkodobější platí trasa Český Těšín Hnojník a tady je výluka jen dnes, tedy ve středu, takže docela pozitivní informace, alespoň pro dny příští. Tolik doprava, za chviličku počasí a zprávy na Country Radio, no a pak se trošku podíváme do kalendáře, kdože dnes slaví svůj svátek. Šťastnou cestu!
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ve Vodicích ve Středočeském kraji vzniká nový domov pro seniory. Podobná zařízení přitom po celém Česku stále chybějí. Kapacity neodpovídají poptávce a pro řadu penzistů a jejich rodiny je navíc někdy problém i vysoká cena. Krajští hygienici na Vysočině zkontrolují kosmetiku ve zhruba 8 prodejnách každý týden. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Už stihli odhalit skoro 900 výrobků. Pardubice budou na podzim pokračovat v odchytu toulavých koček a jejich kastraci. Průzkum lokalit totiž ukázal, že zvířat bez domova jsou ve městě tisíce a bez regulace by jejich počet dál rostl. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Tak se na ty dnešní oslavence podíváme. Máme tu dvě jména. Jedním jménem je Justýna a druhým jménem je Abdon. No tak k těm Abdonům, abych se tedy přiznal, tak s žádným jménem tohoto typu jsem se prostě nikdy nesetkal. Ale s Justýnou samozřejmě ano, protože Justýna je veskrze oblíbené jméno, i když ten počet v České republice není zas až tak markantní.
3: Těch Justýn je totiž necelých 600.
2: Ano, tak to bych řekl, že jich bude daleko víc, protože Justýna, mně to jméno se osobně velmi líbí. Možná jako i ten význam toho jména bude pozitivní.
3: No, myslím si, že stejně jako další varianty Justina, Justýna nebo zkrátky Justina pochází z latinského slova Justus nebo Justinus, což znamená spravedlivý nebo spravedlivá. No tak podívejte se, těch spravedlivých holek je tedy v Česku mnohem více, že než
2: těch Justin. Jakkoliv, samozřejmě.
3: Ale bylo by hezké, kdybychom co trochu rozšířili řady těch Justin, Vladimíre. Co?
2: No, tak na mě už se nedívej samozřejmě.
3: No, to je pravda. Tak já nevím, tak milí posluchači, je to na vás. Podívejte se, my už to asi nezachráníme, ale vy byste mohli,
2: ano,
3: co?
2: Ano. Tak v kalendáři máme další jméno, Abdon, jo? Já se tedy přiznám, jak jsem řekl, s tímto jménem jsem se nikdy nesetkal. Notabene se ani nedivím, protože přívlastky vztahující se nebo význam tohoto jména není příliš lichotivý. Tak, abychom to shrnuli, jedná se o mužské křestní jméno hebrejského původu a pochází z hebrejského slova ebed. No a teď to přijde, vykládá se jako sluha nebo otrok, někdy se vykládá jako záhuba třeba.
3: No prosím tě, odkdy otrok je záhuba? Já myslím, že to je takový otrok, to bylo vždy...
2: Přínos do domácnosti.
3: Přesně, tak jako, to je nějaký špatný výklad. Tak dneska máme také den za důstojnou práci. Ta důstojná práce je vlastně taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků, za níž dostávají odpovídající odměnu, to znamená samozřejmě plat nebo já nevím, třeba pytel brambor spolu se sociálním zabezpečením. No. A bojuje se tak s globální chudobou a s ní spojenými problémy. Tak není to v každé zemi samozřejmě úplná samozřejmost.
2: Tak tolik pohled do kalendáře, vyčerpávající a teď už Animals House, The Rising Sun, Dům vycházejícího slunce. Krásná klasika, tradicionál ve vysílání Country Rádia.
3: Tak přejeme hezké dobré ráno, je středa 7. října.

0: 7:03, 2 minuty k tomu, jedete-li po ústecké D8 ve směru na Prahu, tak počítejte u sjezdu na Krlupy zhruba na 9. kilometru s nějakou kolonou. Na 5,5 kilometru máme totiž dopravní nehodu.
1: No a jak to vypadá s počasím? Po ránu teploty ve velkém rozptylu od 2 do 11 stupňů, přes den by se to mělo nějakým způsobem ustálit a ten rozdíl by se měl zmenšit. Zkrátka bude mezi 18 a 23 stupni Celsia. To znamená, teď by to chtělo teplejší oblečení, no a pak už něco lehčího.
0: A budeme samozřejmě někoho probouzet už za malý okamžik, jen co dozní Jindra Šťáhlavský s Fešáky s písničkou Léta jdou.
1: Tak hezký poslech vám přeje Kačka Vláďa. Krásné ráno.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Koho pak si dneska probudíme? Možná, že jste zvědaví, koho budeme probouzet, zdali pak se dovoláme a jaká píseň nás čeká?
2: Ano, tak já se přiznám, že já jsem zvědavý vždycky, protože jsem takový jako velmi zvídavý.
1: Ne, ty jsi prostě zvědavý. Nezvídavý.
2: V tom je velký rozdíl, samozřejmě, když si člověk uvědomí do důsledku, tak jsem zvědavý, koho dnes probudíme. Je tady jedno krásné přání. Já řeknu, že probouzíme Jiříka.
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: Ale Jiřík má obvody obsazeny, takže tím pádem se mu nemůžeme dovolat.
2: Ano, tak zkusíme ještě jednou.
1: No tak zkus vyťukej telefonní číslo na Jiříka, protože bychom se mu dneska měli složit na přání. Máme tady jednu skládanku od Nedvěda totiž.
2: Ano, přesně tak. Tak
1: možná i někde na cestě totiž, jak tady čtu z toho přání, tak vyplývá to z toho, že možná už někde cestuje, možná, že nemá handsfree, tak to nechce vzít, což je, dělá dobře teda.
2: Ale to je na prostém pořádku, no, a nebo se na jízdu teprve chystá, zaspal a má takový pocit, jako že to musí všechno dohnat a nemá čas na to, aby zvedal telefon.
1: Přesně, ještě teď prostě zvoní telefon, zrovna teď, zrovna teď, když nemá čas.
2: Když mám napilno, jasně. Tak necháme ještě.
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
2: A sympatická prostě. Dáma.
1: Jo, obvody obsazeny, tak Jiříkovi budeme hrát Na cestu do Brťova, píseň skládanka od Nedvěda. A ti to sviští a hlavně opatrně.
2: Tak pokud jste na silnicích i vy, tak opatrnosti nikdy nezbývá, nohu z plynu a raději přijďte o nějakou tu minutku později.
1: Skládanka.
2: Právě teď.
4: Od dneška

0: Kapkami si déšť, tak to byli Cestáři Praha. No a co nás čeká v té hodině příští? Samozřejmě, co se týká muziky, Kačko.
1: Rangers, dáme si pole s bavlnou a docela určitě se můžete těšit třeba i na data v datech, protože se mrkneme, co se 7. října všechno stalo.
0: Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: Haló, jsem ztracen a bloudím.
12: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Babí léto se s námi pomalu, ale jistě loučí a začíná topná sezona. Ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, má pravděpodobně problém. Sehnat komíníka je skoro nemožné, protože mnozí z nich mají i na týdny dopředu plno. Zástupci cechu komíníků navíc varují i před podezřele levnými nabídkami, za kterými se mohou skrývat podvodníci. V únoru začne fungovat nový systém varování při mimořádných událostech, například povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo na mobil, ale také instrukce, co mají dělat. Oproti varovným SMS-kám u zpráv spojených se zvukovým signálem prý nemá dojít ke zpoždění, třeba kvůli přetížení systému. O vinobraní na Moravě teď Luděk Savana Urbánek.
2: Letošní vinobraní na jihu Moravě u konce bylo jedno z nejrychlejších v historii. Ve vinohradech zůstávají už jen některé modré odrůdy. Celkově jde o několik procent z celé sklizně, řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Letošní úrodu ovlivnilo počasí, zejména sucho, které snížilo výlisnost hroznů. Kvalita vín bude letos zřejmě výborná. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Podrobnosti o kvalitě pitné vody zjišťoval Luboš Dvořák.
3: Přestože vodárenství má přísná hygienická pravidla, tak na sever od Prahy překvapil nadlimitní výskyt olova v pitné vodě. Policie případ prověřuje jako možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Jedním z možných zdrojů kontaminace je průsak z bývalé skládky z minulého století Kasova Rokle. Po souvislostech se pátrá. Luboš Dvořák, Odolená voda.
0: Sport.
1: Česká 21 padla včera večer v Portugalsku 0-2 v závěrečném duelu kvalifikace o mládežnické mistrovství Evropy. Portugalci ovládli skupinu, Češi skončili druzí, už dříve si ale zajistili účast v listopadové baráži. To byly zprávy, hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: Pod bavlnou skupina Rangers ve vysílání Country Rádia krátce, tedy přesně řečeno 7 minutu po 7 hodině ranní. Krásné ráno vám přeje Kačka Vláďa.
1: Den vám všem, máme 7. října, svůj svátek slaví dneska Justýna. V Česku jich není až zase tolik, kolik jsme jako předpokládali. Ano. Zdá se nám to jméno takové jako malebné a hezké, takové zvučné. 600 jich je jenom v Česku, tak zdravíme vás všechny dámy. Říkali jsme, že je třeba na tom zapracovat, aby těch Justýn bylo víc, aby jsme třeba příští rok v tento den mohli říkat tak, Justýn už 000. Máme třeba přesně 20 tisíc. Tak co s tím uděláte? Je to jenom na vás, je to ve vašich rukách.
0: No a co my uděláme? Co uděláme my s Kačkou?
1: No my nic, my proto asi nic neuděláme.
0: Ne, já jsem myslel v rámci muziky, že bychom si něco pustili. Žalman a spol a Tomáš pořád něco. Tak to může znít jako výtka třeba ženy směřované k muži, že?
1: No a nebo obráceně.
0: A nebo obráceně.
1: Což je ale takový výjimečný stav.
0: Hezký poslech.

po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: 13 minut po 7 hodině raní vám přejeme pěknou středu z Country Rádia. Tak co pak venku, co pak za těmi okny, za těmi dveřmi, co na nás čeká, tak snad žádný bubák, jenom ty teploty jsou zhruba do 12 stupňů Celsia, ale průměrem řekněme, že jsou kolem 8 stupňů.
1: No a jak to vypadá na silnicích? Máme hlášenou dopravní nehodu, která se stala na D1 na příjezdu z Brna do Prahy. Je to na 4,5 kilometru za Průhonicemi. Zde se tvoří kolona, která už v tuto chvíli je bohužel až na nějakých 30 minut.
0: No, ty příjezdy do velkoměst jsou prostě zásadní, zejména tady kolem té 7-6 hodiny.
1: Mrs. Robinson, Paul Simon, Art Garfunkel, to je nejbližší hudební nabídka před pohledem do historie, čekají nás za chviličku, jak už bylo avizováno, data v datech.
0: Koukneme se třeba za první tištěnou knihou v Brně. No, to budete koukat, jaká byla. Možná, že ji máte doma, i když to byl rok 1486, možná, že ne.
1: Proč je to velmi raritní, i když si myslím, že by to spíš mělo být v nějakém depozitáři nebo v muzeu.
0: Uvidíme.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Agenda Olomouncensis, ano, tak to je to, o čem tady před chvíličkou hovořila Kačka. To se psal rok 1486 a jednalo se o první tištěnou knihu v Brně. Tato vzácná kniha má 108 listů a ještě neměla titulní list. Tak tolik tahle ta důležitá informace pro všechny milovníky knížek a čtenáře.
2: 540 let to právě ano. Tedy dnes je od první tištěné knihy, která měla 108 listů a žádnou titulní. Tak jdeme se podívat i na narozeniny. Ty by dneska slavil Emil Holub, český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf v Africe. Během svých dvou pobytů v Jižní Africe vykonal několik vědeckých výprav a taky pořídil rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku.
1: V roce 1906 se narodila Jana Dítětová, skvělá herečka, bohužel už není mezi námi, takže i ta by měla důvod k oslavě. Znáte ji z takových filmů jako Anna Proletářka, Dovolená s andělem, Babičky dobíjejte přesně, nebo Z čerty nejsou žerty.
2: Rok 1944, tehdy se narodila česká herečka, loutkoherečka, dabérka a pedagožka Jana Altmanová. Známe ji z filmu jako Vrchní prchni, Příště budeme chytřejší, Staroušku, Kolia, Kameňák, Babovřesky a teda.
1: Pokud se zajímáte mimo country hudbu, třeba i o operu, tak vám určitě není cizí jméno Štefan Babiak, slovenský operní pěvec. Ten se narodil v roce 1931.
2: Rok 1979, tehdy se narodil bývalý slovenský fotbalový záložník a reprezentant Ivan Hodúr. Byl pokládán za velký talent slovenského fotbalu, ale nedokázal zvládnout příliv peněz a propadl gamblerství. Dostal dokonce zákaz činnosti ve fotbale na neuvěřitelných 25 let, tedy až do roku 2039.
1: To je neuvěřitelný. No, nedá se nic dělat, zkrátka, tak to je.
2: Už si nezačutá.
1: Edgar Allan Poe, tak to je pojem, americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a také esejista. Ten zemřel v roce 1849.
2: Tolik dnešní data v datech.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dnešní dopravu přesně v 7 hodin a více než 27 minut a my začínáme na kolejích. Zbel Prostějov, Senice na Hané Prostějov, Úštěch Česká Lípa a nebo také Bakov nad Jizerou Turnov. To jsou výluky, které samozřejmě jsou aktuální i během dnešního dne. Jak to vypadá na silnicích? Dolní Hbity v okrese Příbram u obce Višňová se havarovalo na silnici 816. Chučice silnice 386, tak tady došlo v okrese Brno-Venkov taktéž k dopravní nehodě a aby toho nebylo málo, tak tu máme nehodu, která je hlášena za Vířova. V ulici Orlovská došlo k dopravní kolizi. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Úmyslné ublížení na zdraví, ale i vyhrožování a vydírání. Nejen v Praze přibývá násilných trestných činů. V loňském roce jich policisté zaznamenali více než 1600. Vývoz obráběcích strojů z České republiky v letošním prvním pololetí pokračoval v poklesu. Ve srovnání s prvními 6 měsíci loňského roku se snížil o 12%. Dovoz těchto strojů o víc než 20% vzrostl. Do pátku probíhá mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. A spotřebitelské ceny v Česku v září zrychlily meziroční růst na 2,5% ze srpnových 1,9%. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme tady hovořili o sociálních sítích. Ano, nebylo to jenom tak samoučelné, protože je to 19 let, co na nás vykoukl Instagram. Takže to jsou věci, které jsou samozřejmě nedílnou součástí našeho života a mnozí z vás ty sociální sítě používají a podle vašich příspěvků jste s nimi dokonce i spokojeni, i když je do určité míry limitujete.
2: No tak myslím, že nás můžou jo, trošku chytit, ano. A nepustit. Proto to jsou sítě, že sociální sítě, takže bavíme se primárně o Facebooku nebo Instagramu. Tak k čemu nejčastěji využíváte sociální sítě? Tak Jirka nám napsal na ranní otazník přece.
1: Ano, Maruška napsala. Používám Facebook, ale už hodně omezuji, protože tam spousta lidí píše, co by neřekli ostatním do očí a mám ráda úsměvné příspěvky. A jestli se do sociálních sítí počítají i příspěvky z vašeho rádia, tak vždycky.
2: Maruško, to máte pravdu, to jsou takové ty výkřiky ze tmy, jo, velmi často a málo kdo si, nebo hodně málo lidí si uvědomuje, že vlastně ty si můžeš ten jeho profil rozkliknout a můžeš se podívat, odkud třeba on je.
1: Ano, jo, co to víš, je záči, to je,
2: nebo prostě je podívat se na jeho rodinu a tak a to už potom jako není úplně hezké, že se v podstatě takhle jako obnažíš na tom Facebooku a potom někde něco plácneš.
1: No, měli bychom na to být opravdu obezřetní, tak samozřejmě, co se týká Country Rádia a vašich příspěvků, to je úplně jako jiná platforma.
2: Bavíme se jako tak. Samozřejmě obecně.
1: Ladislav nám napsal, aby věděl, jak si žijí kamarádi. A tohle to je třeba naprosto úžasná informovanost. Jo? To je přece jenom jako dnes ta korespondence mezi těma lidma tou písemnou formou je třeba zdlouhavá, ale já, když chci vědět, jak se má můj kamarád v Brně nebo kdekoliv jinde, tak si ho rozkliknu a vím, že je v pořádku a to mi dělá dobře.
2: Jo, tak samozřejmě je to taková jistá forma jako ušetření času, ano, vlastně, ano, jo, jakože nemusíš nikam telefonovat, jako, ale to je prostě ta doba se vyvíjí prostě nějakým způsobem, takže je třeba to respektovat.
1: Ano, tak k čemu nejčastěji využíváte sociální sítě? Přiblížili jsme si některé z vašich příspěvků ze včerejšího dne, na které nepřišla řada, a my vám za tyhle příspěvky a za to, že se k tomu stavíte optimisticky, moc děkujeme.
2: Před námi je Naďa Urbánková a country beat Jiřího Brabce, Vilém Pečehousky, další příjemná muzika takhle po ránu vás čeká v našem vysílání.
3: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: potato. Understand, you man, you hear me talking. Understand, you man, remember what I told you. Understand.
1: Tak jak to vypadá s počasím pro dnešní den? Samozřejmě teploty budou takové, jako byly včera předevčírem. Zkrátka vyšplhají se na nějakých 18 až 23 stupňů Celsia. Teď počítejte s tím, že po ránu jsou ty teploty daleko nižší, tak se podle toho oblečte pak, když je někam krátce po 7:45 vycházíte.
2: Slunčko nám ještě tady moc nesvítí, ale nebojte, odpoledne bude zase parádně, zase úplně bude to takový, jako řekla bych, úplně obrovský rozdíl oproti tomu, co nás aktuálně čeká za okny teď. Podíváme se na silnice, konkrétně do Prahy, a to se teda týká jednak automobilové dopravy a jednak samozřejmě i všech, co cestují autobusem, jo. Protože dávejte pozor, v Praze na Hájích se stala nějaká velká dopravní nehoda. Aktuálně tam nejsou obsluhovány zastávky Háje a Horčičkova, je to ve směru na Jižní Město. Jak říkám, na Hájích je nějaká dopravní nehoda, je to velké, je tam asi 10 hasičských aut. Nevíme přesně, co se tam stalo, ale je to v ulici Opatovská, tak tam rozhodně nevyjíždějte a počítejte s tím, že je tam náhradní autobusová doprava.
1: Tak, to jsou méně příjemné informace, daleko příjemnější je zpráva o tom, že za chviličku nás čeká první dnešní soutěž, kde budete hádat jednu známou osobnost. Ale ještě předtím si dáme kapelu Nové struny. Ta jejich píseň, která se rozjíždí, se jmenuje Špatný flek.
2: Každý flek je podle mě špatný. Jako na oblečení teda.
1: Jo, takhle, ano, když třeba guláš na košili, jo, já vím.

0: poznáte, kdo jsem?
1: I dnes budeme hádat. I dnes budete, respektive vy, naši posluchači, mít možnost vytočit telefon 210 323 333 a pak, když vám indicie, které tu pro vás máme připraveny, napoví, o jakou osobnost by se mohlo jednat, tak od nás máte krásný dárek.
2: A tentokrát to bude tričko k 35. narozeninám Country Rádia. Tak takovouhle pěknou cenu pro vás máme, tak věřím, že se tady linky netrhnou za chviličku, za malý okamžik, až zjistíte otázky, odpovědi, dáte si to pěkně dohromady a pak hnedka budete volat.
1: Tak, Kačenka se ptá, já odpovídám.
2: Známe vás podle vašeho rodného jména?
1: No, dalo by se říci, že těžko. Do jisté doby bylo mé občanské jméno Charles Dennis Buchinský. No a k tomu, že jsem se stal slavným, vlastně přispěla hlavně filmová kariéra.
2: Takže jste herec?
1: Ano, tedy byl jsem americkým hercem a hrál jsem ve více než, teď se podržte, Kačko, 90 filmech.
2: Jaké role vám byly blízké?
1: No, hrál jsem většinou, a za to se trošku stydím, role drsných mužů.
2: Dostal jste za své herecké role třeba i nějaké významné ocenění?
1: Tak určitě, mimo jiné mám také hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
2: Tak nám prozraďte aspoň některé filmy, které vás vynesly na výsluní.
1: Dobře, že jste to vy. Hrál jsem například ve filmech Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tak a teď už nám zvoní telefon Country Radio. Dobrý den. Prosím, slumte si rádio, jestli můžem poprosit.
2: Tak kdo pak nám volá?
3: Dobrý den, tady Pavel.
2: Tak Pavlíku, o kom si povídáme?
3: Já si myslím, že to je Charles Bronson.
2: No.
1: Tak to
2: je
1: byla trefa.
2: To Charles Bronson, ano, 90 filmů má za sebou a myslím si, že je jeden úspěšnější než druhý, jako málo který byl nějaký, jako, že by byl Bčkový,
1: no,
2: jako, nebo
1: případě,
2: méně
1: ano,
2: známý.
1: Ano.
2: Tak měl jste rád Charlesa Bronsona?
3: Ano, určitě.
1: Co vám napovědělo k vaší správné odpovědi?
3: Hned ta první otázka, to jeho
1: jako vážně, Charles Dennis Buchinský?
3: Ano.
1: Tak výborně.
2: No,
3: já jsem to sice přesně jsem to neznal, to jméno, ale trklo mě to, no a druhá otázka už byla jasná, to už jsem měl jenom problém rychle vyťukat číslo.
1: Ne, povedlo se vám to na první dobrou, telefon se tady rozezněl ve vašem případě v první v pořadí a přineslo vám to triko z Country Rádia, jo?
2: Mějte se pěkně, gratulujeme.
3: To je úžasné, děkuji.
1: Nemáte za co, ať se daří, nashledanou, hezký den. No vidíš to, já jsem si, jak to bude těžké, že to uhádnu až při poslední
2: ale
1: otázce.
2: Ale vůbec, no. Já si myslím, že to byla dneska velmi snadná otázka.

0: Vojta Kňák, Tomáško, téměř v závěru další vysílací hodiny. S Kačkou a s Vláďou posloucháte Country Radio.
1: Až bude 8, tak si dáme počasí, také zprávy a pak už nějakou muziku, o kterou se tentokrát postará Valdemar Matuška a kamarádi Táborových ohňů.
0: Krásné ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Vyrazíme na houby, protože i na začátku října platí, že houbařům stačí i kratší procházka v lese k tomu, aby si odnesli domů několik plných košů. Facebookové skupiny jsou plné snímků. Lidé se kromě jiného chlubí fotografiemi obrovských hřibů. Že se houbám nadále daří, ukazuje i speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní. Podle svazu vinařů bude sklizeň na Moravě a v Čechách v průměru o zhruba 30 až 40% nižší. I tady platí, že důvodem je dlouhodobé sucho. Vypadá to, že zájem o nealkoholická piva je velký. Blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Pivovary na jihu Moravy zaznamenaly v létě výrazný nárůst poptávky po nealkoholických pivech a lehkých speciálech s nižším obsahem alkoholu. Zákazníci podle sládků i zástupců oslovených pivovarů postupně mění životní styl a vyhledávají méně alkoholické nápoje. S příchodem podzimu se však trh vrací ke klasickým ležákům a také silnějším vícestupňovým speciálům. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jeden z dalších typů na výlet má pro nás Luboš Dvořák.
3: V Mladé Boleslavi se v sobotu 17. října poprvé společně otevřou sklepení hradu a 4 domů na Staroměstském náměstí. Návštěvníci nahlédnou do běžně nepřístupných prostor, které vznikaly spolu se středověkým městem. Den otevřených sklepů při příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádá muzeum na hradě. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší fotbal. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli i 4. zápas v elitní lize národů. V Anglii padli 0-3. Čechy srazil úvodní zbytečný gól kapitána Vladimíra Coufala. A ještě dodám, že národní tým dohraje soutěž během listopadového srazu se Španělskem a v Chorvatsku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak uragan, jako uragan. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letí,

0: Valdemar Matuška a KTO a jejich uragán. Možná, že jste si říkali, že vlastně jako uragán tak rychle uteklo to léto, které už je tedy za námi, protože už máme 7. října. Možná, že na něj rádi vzpomínáte, možná, že jste byli v Chorvatsku, to je taková klasika, tam si myslím, že je absolutně nejhezčí moře a proto tam prostě tolik lidí vždycky jezdí. A pokud se tam chystáte třeba každoročně, tak vězte, že tam bude taková novinka. Chorvatsko totiž spouští bezbariérové mýto a ty závory tam definitivně končí, takže to bude super. A tenhle ten nový systém by měl platit snad od příštího roku, tak uvidíme, jestli to bude jednodušší.
1: Já si myslím, že ano, že prostě tyhle ty věci se podnikají z toho titulu, aby se usnadnila cesta řidičům, protože kolikrát sami dobře víte, že průjezdnost a čekání na mnoha místech není to pravé ořechové, zvláště když se na tu dovolenou těšíte a už se nemůžete dočkat toho krásného moře, jak byla o něm řeč.
0: No, to je prostě nádhera. Tak to byla taková malá vzpomínka, možná taková pozitivní zpráva pro příští rok. Teď ale něco, co nás čeká v této hodině, něco, co je bližšího.
1: Ano, co je bližšího k 7. říjnu, ke středě, kdy svátek slaví Justýna, v těch nejbližších chvílích čeká nás samozřejmě muzika. Také si přiblížíme alespoň to ranní počasí, něco tady budeme mít aktuálně z dopravy a nebude chybět ani pořad Pod lupou v té první půlhodině.
0: No tak kdo dneska bude pod lupou, Vláďo? Paní nebo pán?
1: Já to vím, bude to pán a máme jedno společné s tím. Budu to já. Ne.
0: Dneska to bude o Vláďovi. Dneska je pořad Pod lupou o Vladimírovi.

0: Krásná muzika, krásný text, co jsi mi chtěl, prostě to bylo téma pro skupinu Brontosauři. Ti nám dohráli přesně ve 8:45. No a jak to v tuto chvíli vypadá venku s počasí? Máme něco nového, nebo je to stejné jako třeba před půl hodinou?
1: Kačko? Je to stejné, Vládě. Tak to stejné. Dopravě, pojď.
0: Dobře, tak jo. Tady to stejné není, i když se dalo říci, že žádné velké překvapení, protože co se týká dopravy, tak veškeré příjezdy do velkých měst, ať už je to Ostrava, Praha nebo Brno, jsou ucpané, ale daleko nejhorší situace je, alespoň podle informací, v Praze. Konkrétně se to jedná D5 z Plzně do Prahy. Tady se tvoří kolona od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu a zdržíte se zde 50 minut.
1: No tak dobře, tak to počasí, prosím vás, dneska teploty 18 až 23, ale teďka v tuto chvíli kolem 10 stupňů Celsia.
0: No tak to je informace, která by vás měla nějakým způsobem upozornit na to, co si aktuálně obléci.
1: Ano, tak oblečte se tak, jak chcete a teď si dejte s námi muziku. Karla

0: pod lupou.
1: Tak jste si teď určitě zesílili rádio, říkáte si, no tak jestli je dneska pod lupou Vládě Vlach, tak to jsme zvědaví, proč? Tak prosím vás, Vlach jo, ale ne Vládě. Je to Karel Vlach, dirigent a kapelník swingového orchestru Karla Vlacha, který se narodil právě toho dnešního dne v roce 1911.
2: Ano, a my si ho pojďme přiblížit alespoň v té historii. Karel Vlach se narodil na pražském předměstí, tedy Žižkově, v roce 1911. Během základní školy se učil na housle. No a po základní škole nastoupil na žižkovskou reálku. Později pracoval jako prokurista.
1: Ve 30. letech se Karel Vlach angažoval ve skupinách Blue Music a ve vlastním souboru Blue Boys. V roce 1939 založil vlastní orchestr nesoucí jméno Orchestr Karla Vlacha a od roku 1940 s ním vystupoval na Střeleckém ostrově a začal spolupracovat s triem sestry Alanovi.
2: Orchestr hrál převážně, ale i původní skladby. Mezi hlavní autory patřili ku příkladu Kamil Běhounek nebo Jiří Draxler. Během druhé světové války hrál orchestr k poslechu v pražské kavárně Lloyd, nebo pořádal turné po českých a moravských městech.
1: Od roku 1947 měl Vlachův orchestr stále angažmá v divadle Voskovce a Vericha a podílel se na obnovených představeních Osvobozeného divadla. Od roku 1954 pak působil v divadle ABC a později v hudebním divadle v Karlíně.
2: No a nejenom, že byl Karel Vlach vynikající a excelentní muzikant, ale také vynikající manažer a pro svůj orchestr dokázal zajistit vystoupení i mimo divadelní prostory, což ku příkladu v 50. letech nebylo v Československu vůbec jednoduché. Natáčeli hudbu k českým filmům, podnikali první zahraniční zájezdy třeba do Maďarska, anebo také měli turné po Polsku.
1: V 60. letech se orchestr věnoval více populární hudbě a spolupracoval se zpěváky, jako je Iveta Simonová nebo Milan Chladil. Patřili mezi nejoblíbenější skupinou v Československu. Karel Vlach v roce 1963 obdržel titul zasloužilého umělce jako první ze zástupců takzvané populární kultury.
2: No a samozřejmě to není zdaleka všechno, protože orchestr Karla Vlacha pokračoval v činnosti i po smrti svého zakladatele. Ku příkladu v roce 2019 oslavil 80 let své existence, a to velkým koncertem v pražském divadle Hibernia. Tak já si nepamatuju zpěváka, který by s tímto geniálním orchestrem nespolupracoval. To snad byli úplně všichni.
1: Jo, já ne, teda. Jo. Já bohužel jsem jako bohužel, ale tak samozřejmě...
2: Ano,
1: se nedá nic dělat.
2: Ne, tak
1: už to nedoženu.
2: Já to z prozaických důvodů díky tvému zpěvu trošku chápu. Promiň.

0: Country rádiem na cestách.
1: No a my začínáme dopravní nehodu, která se stala v Dobřížské ulici, což je na Praze 5. Pozor si dávejte také v Liberci, tady došlo k dopravní kolizi v ulici Dlouhá. No a máme tu také písek, tady se havarovalo na silnici 139. Odry nám hlásí dopravní problém, a to sice v ulici ke koupališti. No, ať vyjedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Teď už počasí a zprávy. No a po zprávách se podíváme na dnešní oslavence, respektive oslavenkyně. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country rádio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bez junior.

0: Intry Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ve Vodicích ve Středočeském kraji vzniká nový domov pro seniory. Podobná zařízení přitom po celém Česku stále chybějí. Kapacity neodpovídají poptávce a pro řadu penzistů a jejich rodiny je navíc někdy problém i vysoká cena. Krajští hygienici na Vysočině zkontrolují kosmetiku ve zhruba 8 prodejnách každý týden. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Už stihli odhalit skoro 900 výrobků. Pardubice budou na podzim pokračovat v odchytu toulavých koček a jejich kastraci. Průzkum lokalit totiž ukázal, že zvířat bez domova jsou ve městě tisíce a bez regulace by jejich počet dál rostl. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: řeknu, tu jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehle,
0: a na to
1: svedeš velkou věc.
0: Na velkou věc jsem tu zemalý,

0: Dnešek v kalendáři.
1: Máme 7. října, takže v kalendáři máme Justínu, dámu, jejíž jméno je řeckého původu. Stejně jako jeho další variance Justina, Justina nebo Justína s někým i. Pochází z latinského slova Justus nebo Justinus a znamená spravedlivý nebo spravedlivá. Stejného původu je například i slovo justice, jo? Takže justice je od slova nebo od jména Justína. Tak aby jsme všichni věděli, takže Justíny by měly být vlastně nějaké soudkyně podle mě. Nebo právničky. Ty spravedlivé,
2: ano,
1: ale samozřejmě.
2: Ty spravedlivé. A to by jim určitě šlo. Tak je docela možné, že v tom množství, které není veliké na území České republiky, nějaká ta právnička asi bude.
1: To by bylo super, to by pěkně sedělo. Takže všem Justínám, ať už jsou z nějakého právnického rodu nebo zaměření, tak přejeme všechno nejlepší.
2: V kalendáři máme další jméno, tak tady pravdou je, že není uveden ani jedna číslovka v souvislosti s tím, kolik jich u nás máme. Já osobně jsem se s jménem Abdon nikdy nesetkal, což není vlastně moc s podívem, protože to přirovnání a ty přívlastky k tomuto jménu nejsou vůbec lichotivé. Jinými slovy, Abdon je mužské křestní jméno hebrejského původu a pochází z hebrejského slova ebed a vykládá se jako sluha nebo otrok. Někdy se může vyložit jako záhuba.
1: No, tak to jsme jim moc neudělali pěknou reklamu. Já myslím, že žádný Abdon do příštího roku nepřibyde v Česku tady.
2: Ano, v kalendáři máme také Den za důstojnou práci a to je velmi důležitá připomínka. Jde totiž o takovou práci, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za níž dostávají odpovídající odměnu. Chcete-li mzdu či plat.
1: Tak je docela zajímavé, že v mysliveckém kalendáři máme napsáno, že přilétá husa polní, jo, ale když se podíváme na jednu z pranostik, tak ta je prosím vás naříjen divoké husy na odletu, konec i babímu létu, tak já teda nevím, jestli přilétají nebo odlétají, nebo jak to teda je.
2: No, já taky netuším, ať je to jak chce, ale tak před týdnem nebo před 14 dny se na obloze krásně houfovali a učili se letět v takové té krásné šipce.
1: Husy, jo. Husy.

0: čtvrtě na 9, tak tomu 1 minuta. Přejeme vám hezké dobré ráno. Je středa 7. října. Pokud nás posloucháte za volantem, tak vězte, že na D5 z Prahy do Plzně máme nějakou komplikaci. Na 65. kilometru máme porouchané vozidlo, není to označeno, tak jenom abyste věděli, že je tam nějaká překážka, budete rychle měnit směr.
1: Tak na silnicích samozřejmě.
0: Nebo vybočovat spíš než směr. To by bylo hloupý.
1: Na silnicích si dávejte opravdu pozor, ať už jdete samozřejmě kamkoliv. Ale pozor si nemusíte dávat na počasí, stačí se po ránu teplej obléci, protože ty teploty po ránu nejsou bujvijaké, ale nebojte se, přes den opět budeme zažívat krásné babí léto v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia.
0: Rozhodně už to teda není na krátké ponožky, vás po ránu vůbec, je to velmi nebezpečný, strašně rychle nastydnete. Mm-hmm. Viď, Vláďo?
1: To se mi taky právě stalo, jako bez ponožek mě to hrozně baví. Trénuju si ploché nohy, ale zase jsem se nachladil, takže potřebuji něco daribu.
0: Daribu. No, takže opatrně, takže vemte si dlouhé ponožky a odpoledne si je zase stáhnete na ty krátké, jo? Protože odpoledne bude parádně až 23 stupňů.
1: Výborně. Teď už nás čeká Jirek Nohavica v písni Jdou po mně, jdou a vy můžete využít telefonního čísla, které je 210 323 333 a zavolat nám v případě, že jste ještě s námi nespívali, a to je důležitá informace, a že máte odvahu si zkusit část nějaké písničky.
0: No, dospívat. Protože my tady budeme mít pěknou soutěž už za malý okamžik, tak neváhejte a volejte, zkuste štěstí, ve hře je tričko Country Rádia.

0: Dospíváš to?
1: Tak my už tu máme telefonát a na druhém konci máme Romana. Romane, slyšíme se, dobrý den.
2: Slyšíme se, Vládo, dobré ráno, Kačo, se taky přeju, dobré ráno.
3: Dobré ráno, moc vás zdravíme, máte takový příjemný hlas a můžeme teda říct vaše příjmení?
2: Slavík.
3: Je, vy jste to řekl sám. My jsme právě chtěli jako říct, že máte prostě ještě takový jako pěkný hlas, ještě máte jako pěkné jméno, ano. Takže my máme velká očekávání.
1: To jste si naběh, teda.
2: No, abyste nebyli zklamáni, to by mě mrzelo. Ne, ale bohužel to... s tímhle jménem, nebo bohužel, s tímhle jménem žiju celý život, takže jsem na to relativně zvyklý.
3: Jo, tak vidíte, tak jste se měl naučit zpívat.
1: Ne, tak to nevíme, počkej, jako, Kačko, to nevíš, jestli pan Slavík
2: to už bude pozdě, to už, pane táti, to už je pozdě.
1: Chtějí po vás nějaké pěvecké výkony ve vašem okolí, kamarádi známí, ale když jsi Slavík, tak nám zaspívej.
2: Tak jako samozřejmě no, tak já jako trošku jsem, samozřejmě jsem trošku muzikant, takže, ano, takže ano. Jako jo, takže a ano, dá se říct, že zpívám často a rád.
3: No tak vidíte, tak vy nás tady lakujete a teď nám to tady vystřihnete parádně tu píseň, nebo my v to doufáme.
2: Já taky.
3: Je tady no. Připraven malý úryvek, tak hned jak skončí, tak vy pokračujete a my se na to moc těšíme.
1: Tak milý já Romane, zahrajte si na Slavíka, jdeme na to.
2: Ano, děkuji, děkuji. A teď nevím, jestli to je už začátek refrénu nebo pokračování.
1: Pokračování.
2: A já tě nechci, a já tě nemiluju, a já tě nemám rád.
1: A dál?
2: Protože už ráno, má si tě jiný brát.
3: Je, a my jsme čekali toho flámu tam, že no. Tam bude, jo.
1: Protože si flám. Ne, flám to bylo to super. Jako.
3: Ne, ale paráda.
2: Když já zrovna nevěděl, v který části ta
3: to je
2: úplně
3: jedna.
2: To
3: byla právě ta výhoda, že jste si mohl vybrat, jo. Tak jste si vybral.
2: Já jsem si vybral.
1: dostal jste svého můj jménu díky tomu, jak jste nám krásně zaspíval teďka.
2: Děkuju vám.
3: Tak krásně jste nám zaspíval. Tak evidentně, jako když se takhle jmenujete, tak pak už umíte zpívat sám to, tak já evidentně jako nic moc, jo. Já neznám
1: žádnýho čepelíka ptáka.
3: Musela bych se asi nějak dobře provdat. Tak uvidíme, co s tím ještě udělám. Vy každopádně od nás vyhráváte tričko k 35 letům Country Rádia. Mějte se
2: já
3: fajn
2: moc
3: a díky.
2: Přeju vám krásné ráno, všem hezký den. Díky.
1: Byl jste velmi příjemný a krásně zpíváte, Romane.
2: Děkuji
1: Slavíku, jo?
2: Díky, Vladimíre, Kačko, díky, hezký
1: ať
2: den.
1: Ať se daří, hezký den.
2: Vám také.
1: To bylo skvělý, že?
3: No, parádní, parádní. My jsme se mohli někde společně zaspívat. Teď máme takové příjemné hlasy.
1: Pana Slavíka pozvali do vysi. Podle sebe soudím tebe. Ne, dobrý.
3: Jdeme na Rangers, teče voda.

0: Pojďme dál, začíná Bál, hudební téma pro skupinu Nezmary. Nezmaři krátce před hodinou devátou.
1: A po deváté už tady nebude žádný Bál, ale mohli bychom to trochu roztočit, protože tady budeme mít inženýra Vlastimila Šindeláře a roztočíme to s ním na zahradě.
0: Ano, kdybyste ho viděli při práci s motičkou nebo s hrabičkami, jak pěkně tančí, no o tom si také možná budeme povídat. Tak zůstaňte s námi.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Čeká nás poměrně velká změna. Babí léto se pomalu loučí. Dnešek bude ještě většinou slunečný s teplotami kolem 23 stupňů Celsia. Zlom přijde zítra, kdy do Česka dorazí zvýšená oblačnost a vyskytnout se mohou i srážky. V pátek pak prudce klesnou teploty a na vrcholcích hor bude dokonce i sněžit. Práci déle než rok marně hledá v Česku skoro 130 tisíc lidí. To je meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním. Problémy má i starší generace s nižším vzděláním. Brno bude mít nový parkovací dům.
2: Další parkovací dům pro Brno, a tento má smysl. Vyroste totiž u univerzitního kampusu. Počítá se zde s kapacitou 652 míst. Nahradí současné venkovní parkoviště. Stavba začne příští rok a má být hotová v roce 2029. V této oblasti je po parkování dlouhodobá poptávka. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Jak je to se stavbou metra linky D? To zjistil Honza Navrátil.
3: Stavba linky metra D pokračuje. Dopravní podnik aktuálně vypsal tender na stavbu stanice Libuš. Předpokládaná hodnota je zhruba 3,76 miliardy korun bez daně. Stanice by měla být dokončena do roku 2032 a bude součástí prvního spuštěného úseku linky z Pankráce. Připomeňme, že Dčko propojí náměstí Míru s Písnicí a výrazně uleví jižní části metropole. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Blíží se další olympijské hry a o pořádání olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Mezinárodní olympijský výbor do konce října přijímá případné další přihlášky do boje o nejbližší volnou letní olympiádu. Jejího pořadatelé vybere v roce 2029 hlasováním všech členů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: pospíš, lásko.
1: Tak to bylo Rodeo a další Rodeo začíná právě teď v našem vysílání, protože tady po mé levici už je inženýr Vlastimil Šindelář. Pane inženýre, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a ahoj posluchači.
1: Tak my tady Vlastíka máme z jednoho prostého důvodu, je první středa v měsíci a to si tady vždycky po 9. hodině povídáme o zahradách, o rostlinkách, o tom, ano. Jak co pěstovat, jak co dopěstovat, jak co nepěstovat,
3: ano,
1: jak co vyrobit.
3: Ano, a čemu se vyvarovat a podobně.
1: No?
3: No,
1: tak,
3: Nazar, no,
1: čemu se teď aktuálně máme vyvarovat?
3: Čeho se máme vyvarovat?
2: No tak, třeba bych se teď vyvaroval takovému přehršli práce, jako začít stříhat jak keře některé, tak třeba růže. Protože když bychom teď ostříhali růže, tak tím, že ještě pořád teplo a zas až takový ochlazení

0: nepřijde hned tak, tak když bychom je teď ostříhali, tak oni začnou znova obrážet a de facto nám ty mladý výhonky ty už nestihnou vyzrát do zimy, pak zmrznou a vlastně se tím připravíme o ty nejkvalitnější výhonky, které by normálně začaly růst až na jaře.
1: No a teď si představ, že někdo poslouchá a zrovna teď je ostříhal, nebo včera, tak co?
0: Tak musí počkat zase rok, no, aby se to napravil.
1: A kdyby náhodou jako se vyhnali, máme zase ostříhat ty výhonky?
0: Aby a tak
1: to
0: oni
1: jako
0: stejně omrznou, takže se ostříhají na jaře. Ale mm-hmm. u keřů platí taková zásada, že každý keř se stříhá hned po odkvětu. Takže teď můžeme ostříhat třeba, já nevím, ten letní šeřík, protože ten už odkvítá, ale taky počkat sklidně jako až se víc ochladí. Jo. Ale mm-hmm. ostříhat to teď na podzim. Ale třeba takový ten zlatý déšť, ta zlatice, tak ta vyhnala na jaře výhonky nebo přes léto a na nich už jsou poupata. A když je teď ostříháme, tak vlastně si ostříháme květy a příští rok nám nepokvete. Stejně tak takové ty velké krásné hortenzie, ty mají ten pupen květní na špičce toho výhonku. No a když bychom ji teď ostříhali a zkrátili, tak nám vlastně příští rok hezky poroste, bude krásně zelená, ale nepokvete.
2: Dobře, takže stříhat, když jsme tady u té hortenzie, tak vůbec stříhat i teďka na zimu nebo na podzim obecně, nebo to nechat tak?
0: Ano, tam jde o to, jak kvetou, protože jsou hortenzie, které kvetou jakoby teď na podzim, ano. Tak ty povod květu můžeme ostříhat, ale takové ty veliké růžové květy, tak ty kvetou vždycky na tom výhonu, který už narost přes léto, tak ty nestříhat. Takže jo, je více druhů, ale takový ty, co lidi mají nejradši, tak ty teď nestříhat.
2: Já se, možná to bylo velmi podstatné a velmi důležité, já se teď malinko zase oklikou vrátím k těm růžím, to mě velmi zaujalo s tím stříháním těch růží. Když už teda k tomu dospějeme, tak jak bychom je měli ostříhat? Kolik by měli zůstat nad zemí, nebo je to jedno?
0: A tak zase růží je spousta typů. Takové ty klasické záhonové, které běžně se udává, že by měly být 1,20 m vysoké, tak tím, jak teď nejsou moc velké zimy, tak oni tolik neomrzají a tím, jak je teplo, tak bujně rostou, takže dneska růže, které by měly být do toho metru, jsou klidně dvoumetrový. Ale stejně by je chtělo sestříhat prostě, já nevím, na ten půl metr nad zem, všechny ty slabé výhonky vyhodit, nechat jen ty silné, pěkné a ty takhle zkrátit, ale pak jsou sadové růže nebo pnoucí růže a tam je to zase úplně jinak, že ty sadové rostou bujně veliké, takže že samozřejmě nebudeme stříhat takhle jakoby u země. Stejně tak pnoucí růže, tam spíš vystříhat jenom takové ty hodně staré a odkvetlé výhonky, ale ty nové, mladé, tak ty třeba klidně skoro nechat až pak na jaře zkrátit, když by kousek jako namrznul.
2: Ano. Tak pokud byste měli nějaký dotaz na našeho hosta Vlastimila Šindeláře, tak můžete volat na telefon 210 323 333. My si teď dáme nějakou pěknou muziku a budeme pokračovat, protože tu máme Vlastíku, alespoň my s Kačkou, na tebe ještě celou řadu. Myslím si, že velmi podstatných dotazů, které naši posluchače určitě budou zajímat.
1: Určitě si budeme povídat o rajčatech, tak zůstaňte s námi. Mm-hmm. Dejte si nějakou pěknou muziku, máme pro vás svatou Kateřinu.
2: Tak líbí se ti Pavel Žalvan Lohonka?
0: Určitě, mně se líbí ty písničky, které se hrajou na country rádiu.
1: Tak to jsi tady správně, tak hezky poslouchej, za chvilku se zase slyšíme.
2: Ta písnička je speciálně pro tebe.

0: Inženýr Vlastimil Šindelář je dnešním naším hostem. Zmíňovali jsme tady stříhání, zvláště pak hortenzí a růží. Zajímavé téma. A také jsme prezentovali naše telefonní číslo v případě, že budete mít dotazy, abyste nám zavolali. A těch dotazů během té předcházející písničky tady bylo víc než dost. Konec konců na telefonu máme někoho z vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Dana Karlovy Vary.
0: Dobrý den.
1: Já mám takovou prosbu, protože vás mám všechny ráda. A když už jste dal takovouhle skvělou nabídku od pana Vlastimila, inženýra chytrýho,
0: ano.
1: Tak se chci zeptat,
0: tak se ptejte.
1: Jak a kdy stříhat rakytník, jestli by mi uměl poradit, že mám asi 10 let starý a teď nevím, jestli třeba na podzim ho zastřihávat vůbec, nebo jakou kosmetiku mu dát a tak. Jo,
2: že jaký krémik, prosím tě, jaký krémik natřít?
3: Tak krémik zatím ne, ale u toho rakitníku dnešní ty odrůdy už jsou takové, že nemají tolik těch trnů a nejsou tak pichlavé, takže se dají sklízet normálně ty kuličky z těch větví. Ale jinak běžně se to dělalo tak, že se ty větve i s těma plodama nastříhaly. A ideálně, protože ten rakitník je pak hodně, když se dozraje měkej, že se ty kuličky jako rozmačkávají. Takže byl takový recept normálně ty větvičky nastříhat na 23 cm a dát je do mrazáku. A když to zmrzlo, tak jenom s tou větvičkou klepnete a ty plody opadají a pak rozmrznou. Že? Takže klidně ten rakitník můžete teď ostříhat a prostě vytvarovat, že, co kam kde chybí a když je pak větší, tak je ideální ostříhat to, kam nedošáhnu. No a ty plody si se sklidit potom z těch ostříhaných větví.
1: Jo, inženýre, tohle to je recept na sběr z pravěku, to znám jako jo, no. Ale můj má ještě pořád trny, takže já taky jedu po staru. A je to strašná práce. Ale mně se jedná o to, že třeba z kmene stromu mi vyrůstají boční větve a teď já nevím, stříhat, nestříhat.
3: A tak samozřejmě je to lepší, aby to nebylo úplně husté, křoví, tak prostě prostříhat to, co kde se kříží a překáží, prostě si ho tak vytvarovat. A jako můžete samozřejmě teďko, ale pak ten hlavní řez takový upravený, nebo na tu úpravu bych udělal až na jaře.
2: Takže teďka jenom taková kosmetická úprava.
3: A, tak, a sklidit si ty plody. Že?
2: A sklidit si ty plody a na jaře prostě ho pořádně...
0: Pořádně pročistit, jasně. Tak, jak to
1: no. Dobře. A ještě můžu se zeptat, dát jim teďko něco na zimu jako nažrat?
3: Teď už, no jako maximálně takové ty podzimní hnojiva, ta hořká sůla nebo vyloženě to podzimní hnojivo, ale rozhodně nedávat třeba hnojivo s dusíkem, protože ta rostlina by zase začala růst a ty výhonky by zase omrzly a v zimě by jsme o ně přišli, takže je lepší teď nehnojit ničím a počkat až prostě na ten březen, na začátek té vegetace.
1: No, to jsem dávala NPK a takový, hejte si, to je
0: krásně, co vám takhle povíte. Tak zase někdy zavolejte.
1: Děkuji
0: za telefon, jste milá, zdravíme.
1: Děkuji moc,
2: na slyšenou. No tak to jsme měli něco o rakitníku, to jsme se dozvěděli, jak ho stříhat, kdy kosmetiku, kdy trošku jako víc prostě do něj říznout. A teď se od rakitníku dostaneme k dalším plodům, taky kulatým, nejsou, řekla bych, oranžové, i když někdy taky, ale jsou spíše červené. Tak rajčata, jo, tak rajčata nám dozrávají, ale někdy, jo, řekněme, že teď už je potřeba je třeba sklidit a pořád nejsou červená. Tak ano, co s nima?
3: Tak takhle, tam je třeba se na to podívat, takové ty, které už jsou krásné. Vlastně velké, že jo? A dokud nepřijde nebo nehlásí, že by měl přijít mráz, tak je klidně nechat na tom stonku, na té rostlině. Ale určitě odtrhat takové ty kuličky, které jsou drobné, protože ty už prostě nestihnou ani dorůst do té velikosti, natož začít se vybarvovat. A ta rostlina se s tím zbytečně vysiluje, tak ty ostříhat, že jo, pokud se tam někde ještě objevou květy, tak to taky všechno ořezat. A nechat jenom fakt ty pěkné, velké, už jako v té velké velikosti. A samozřejmě, když už začínají třeba se vybarvovat, tak si je můžeme odtrhat, dát si je třeba do misky doma a ideální dát k ním kamarádku normální jablíčko, protože ty jablíčka uvolňují ten etylen a oni pak ty plody daleko rychleji dozrávají.
0: Ale,
3: takže...
0: To je dobrá rada.
2: A když mám hodně těch rajčat, nemám tolik misek doma, tak
3: tak třeba do bedínky to. A nechat je někde na okně, třeba na světle. A pak se dá udělat, že ten stonek celý vytrhnout i s těma plodama, pověsit ho třeba v kůlně a oni ještě pak dojdou taky.
2: Polo, prosím tě.
0: Tak, to byly rajčata, ještě tu byl jeden telefonát z mnoha, volala paní Marta, má libeček, který má skvrny. Tak co s tím, říkala, že to je takové jako neestetické, tak, že ho nerada používá.
3: Jasný, takový se v podstatě nedá moc používat. Ano. Že teď už s tím nic neudělá, teď prostě to ořezat a hlídat na jaře, pokud by se to začalo objevovat v počátku, tak to pak třeba postříkat plísně, ale teď už jo, ten libeček stejně zežloutne a zatáhne, takže letos už s tím určitě nic neudělá.
0: Dobře, děkujeme. Vlastíku, ty od nás velmi rychle spěcháš, protože spěcháš na výstaviště v Lysé nad Labem, tam budeš dělat nějakou expozici na výstavu, která tam teď aktuálně probíhá. Jak se jmenuje?
3: Tak tam je Podzimní zemědělec a je to úžasná teď letošní ten ročník, protože tam budou k vidění spousta odrůd jablek, v podstatě veškerá zelenina, která se pěstuje, tak tam bude vystavená a pokud přijdou lidi, že budeme tam jako odborníci povídat, radit a bude se tam prodávat i jako ovocné stromky a semínka a spousta těch odrůd je tam právě vystavených, takže když si kupujete semínka, třeba mrkve, ano, porku, rajčat, tak tam už uvidíte, jak vám to naroste příští rok.
2: A budeme takže to moc třeba ochutnat i.
3: A budou tam i ochutnávky a přeje to zemědělec, tak tam nebudou jenom zelenina, ovoce, ale i zvířátka.
0: I zemědělci.
3: A zemědělci, takže no, k ochutnání budou třeba sejry, ovčí, kozí a takový jako speciality.
0: Jo, a setkají se tam s tebou?
3: Určitě zítra, pozejtří tam se budu pohybovat, takže budu rád, když někdo přijde za mnou.
2: Takže vlastníka poznáte podle toho, že buď nebude mít boty, anebo bude mít holé nohy. To, myslím, no, že takových lidí tam bude opravdu málo.
0: To bude v podstatě jediné, navíc bude převlečený za zemědělce, že jo? Poznáte ho podle toho, že bude mít botičku přes rameno, takový trpaslíček to bude, ale bosej.
2: Tak vlastníku moc děkujeme za pozvánku, takže se můžeme teď během tohoto týdne těšit na tebe v Lysé nad Labem. Tak vás tam všechny samozřejmě také zveme, milí posluchači. Tobě děkujeme za návštěvu, ano, děkujeme za spoustu rád ohledně rakitníku i rajčat, i ohledně stříhání stromů.
0: Tak Vlastimil Šindelář, za měsíc, první středu v měsíci se těšíme. Měj se moc
3: hezky. Já se taky těším a krásné dny, mějte se hezky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Dnes máme 7. října, je středa a máme mimo jiné Světový den dětí. Jo, a také máme Světový den za důstojnou práci. No a o té práci dneska bude řeč.
2: Ano, samozřejmě práce je velmi důležitá, bez práce nejsou koláče, jak
1: se tvrdí. Proč
2: říká,
1: že práce šlechtí?
2: Protože kdo pracuje, tak má takový dobrý pocit z dobře vykonané práce.
1: Ne vždy, ale.
2: No záleží, jakou práci, ale když se...
1: Když to nejde.
2: No, musíme dělat práci, která nám jde, což v mém případě hodně přemýšlím o tom, která by to mohla být z těch činností.
1: No právě, tak to je v podstatě jsme narazili na kámen úrazu, jo? Protože nás by dneska zajímalo, jakou práci jste vždycky chtěli dělat, ale vlastně jste ji nedělali. Jo, třeba něco, co by vám jako fakt šlo, ale nikdy jste třeba tu pozici nezískali, nebo ve vašem okolí nebyla prostě nějaká firma, která by vás jakoby na tuto pozici zaměstnala, ale vám to třeba hrozně jde a doma se tím prostě nějakým způsobem zabýváte, dejme tomu, truhlaříte, jo, sami jste se to naučili, sami si doma vyrábíte nábytek, ale přitom prostě pracujete, dejme tomu,
2: jako právník.
1: Jako právník.
2: No, já mám jednoho kamaráda, přesně, to je ten zdárný případ, ten jako pan doktor advokát. A říká, proč já jsem se teď už v tom pozdějším věku nevěnoval truhlařině. Má dílnu, baví ho to a dává tomu prostě všechno a uspokojuje ho to.
1: Tak těšíme se na vaši odpovědi. Chceme je znát na telefonním čísle 210 323 333 nebo třeba SMS-kou, e-mailem nebo na Facebooku.
2: Tak, těšíme se na ně. Teď už hoptrpáci a veselá bída. My chodíme.

0: Country rádiem na cestách.
1: Český Těšín Hnojník, Radnice, Chrástu, Plzně, nebo také Bruntál Krnov, ano, to je několik informací, které se týkají vlakových výluk některých z těch mnoha, které tu máme. Silnice, tak bohužel tady se ani v tuto chvíli nevyhneme dopravním nehodám, jedna z nich je hlášena zde jedničky, je to z 8. kilometru ve směru na Prahu, je to konkrétně u Čestlic. Další dopravní nehoda je hlášena z Jablonce nad Nisou, tady se havarovala v ulici Skřivánčí. No a Praha 4, Tyrkova ulice, tady se taktéž havarovalo. No a ještě tu máme Lipovou lázně, nebo Lipová lázně, aby byl přesný, tady došlo k dopravní kolizi na silnici 60. My vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem, hlavně na sebe dávejte pozor a dojďte tam, kam potřebujete, v naprostém pořádku. No a my si za chviličku dáme další muziku.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dneska jsme se vás ptali, jakou práci jste vždycky chtěli dělat, ale nakonec ji prostě stejně nevykonáváte. Je to prostě jenom takové vaše hobby, ve kterém se zdokonalujete a z nějakého důvodu, my nevíme z jakého, prostě to neděláte na hlavní pracovní poměr, i když byste mohli, protože prostě jste dobří.
2: Tak, to v každém případě. A napsala nám třeba Ivana, to je velmi hezký příspěvek. Moc vás oba zdravím, od malička jsem chtěla být zdravotní sestřičkou a pomáhat lidem. Splnilo se mi to. Pracovala jsem v dětském domově, u autistů, u vozíčkářů, u pečovatelské služby. Už jsem v důchodu, ale ta práce mě moc a moc bavila, i když byla po fyzické i psychické stránce velmi náročná. Jen jednou v první třídě, když se toto říkalo, a říkalo to hodně holčiček, tak jsem chtěla, tak říkajíc, zapadnout. A tak jsem řekla, že chci být knihovnicí. A láska ke knížkám mi zůstala celý život. A jsem tomu moc ráda, že ji převzali i moje dcery a vnoučata, protože držet v ruce krásnou knížku žádná technika nenahradí. Přeji krásný den, Ivana z Černého Mostu.
1: Eliška píše, že už od dětství chtěla být cukrářkou, že už od dětství, prostě od nějakého raného věku, pořád někde něco pekla, vymýšlela různé barevné dorty, ale vlastně nikdy se jako cukrářka neživila, že rozváží poštu.
2: No vidíš to.
1: No tak můžete rozvážet dorty vlastní, tak už máte ty trasy najeté, jo, řídit umíte parádně, akorát byste si pořídila nějaký chladící vůz, jo? No buďte cukrářka, co rozváží prostě dortíky, tak svoje, ty nejlepší v okolí.
2: Možná jsme vám teďka s Kačkou dali dobrý tip a třeba se nad tím zamyslíte.
1: Eliško, já na vás sázím. Prostě.
2: Já na vás taky sázím.
1: Budete skvělá.
2: Krásné ráno, Kačko a Vláďo, samozřejmě zdravím také do studia. V posledním ročníku střední školy jsem chtěl být hercem a jít na jamu. Byl jsem součástí i amatérského divadla, ale doma bylo peklo a tak nakonec zvítězila ekonomie. Každopádně dodnes jsem aspoň hercem svého života. Tak to bylo velmi hezky napsáno. Takže v podstatě splnil si svůj sen Petr, jak je tady podepsaný. I když je to ekonom, předpokládám inženýr, ano, máme tady titul, tak i to divadlo mu zůstalo osudní.
1: Libor psal, chtěl jsem být profesionálním rybářem, ano, ale jsem jenom hobby rybářem a dělám účetnictví.
2: Máme tady jeden příspěvek.
1: To taky jde.
2: To taky jde, ano. Máme tady jeden příspěvek, který jsme se dohodli s Kačkou, že by mohl být vítězný. Ten napsal Jindřich a píše. Od malička jsem chtěl být popelářem a kosmonautem. Celou dobu na základní škole jsem o tom toužil. Ve finále všechno dopadlo úplně jinak. Stal se ze mě praktický lékař.
1: Ne.
2: Jo a PS. A pořád po té popelařině toužím.
1: To není možné. No, je... Vážně,
2: je to
1: ale tak to může být třeba jako taková brigáda. Víš, jak se tomu říkalo o víkendech? Melouchy. Takže doktor, co jezdí prostě na melouchy.
2: Já si představ ordinaci, jako určuje diagnózy pacientům, dává injekce, očkování a všechny tyhle ty věci.
1: Na mundury je zvyklý, že akorát by prostě bílý vyměnil za oranžový, nebo nevím, jestli se dneska už nenosí nějaké jiné.
2: A jezdil by na té korbě tam jako přivěšené.
1: To je super, jako. No paráda, nebo můžete jezdit se záchrankou.
2: A nebo. Ozvěte se nám, ten příspěvek byl moc hezký. My si dáme muziku, děkujeme za všechny příspěvky a zítra se k ním určitě, alespoň k těm některým, které nebyly přečteny, vrátíme.
1: A to bylo úplně neskutečný, ale...
2: Že? No jasně.
1: To člověk tomu ani vůbec nechce věřit. Doktor se chtěl být popelářem a kosmonautem.
2: A nebo v obráceně.

0: Honza Ingr, naše údolí v našem vysílání.
1: Ano, a samozřejmě po 10. hodině opět pokračujeme v toku těch krásných a velmi příjemných písniček na Country Radio. Ovšem, to už budete v milé společnosti kolegy Milana Šmita.
0: A ten bude tokat.
1: Ano.
0: Bude v toku a bude tokat po 10. hodině až do 15. Ježiš, že to neslyším.
1: Dejte si na něj bacha, posluchačky, jo? Tak, ať se vám daří.
0: Hezkou středu.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Babí léto se s námi pomalu, ale jistě loučí a začíná topná sezona. Ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, má pravděpodobně problém. Sehnat komíníka je skoro nemožné, protože mnozí z nich mají i na týdny dopředu plno. Zástupci cechu komíníků navíc varují i před podezřele levnými nabídkami, za kterými se mohou skrývat podvodníci. V únoru začne fungovat nový systém varování při mimořádných událostech, například povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo na mobil, ale také instrukce, co mají dělat. Oproti varovným SMS-kám u zpráv spojených se zvukovým signálem prý nemá dojít ke zpoždění, třeba kvůli přetížení systému. O vinobraní na Moravě teď Luděk Savana Urbánek.
2: Letošní vinobraní na jihu Moravy je u konce. Bylo jedno z nejrychlejších v historii. Ve vinohradech zůstávají už jen některé modré odrůdy. Celkově jde o několik procent z celé sklizně, řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Letošní úrodu ovlivnilo počasí, zejména sucho, které snížilo výlisnost hroznů. Kvalita vín bude letos zřejmě výborná. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Podrobnosti o kvalitě pitné vody zjišťoval Luboš Dvořák.
3: Přestože vodárenství má přísná hygienická pravidla, tak na sever od Prahy překvapil nadlimitní výskyt olova v pitné vodě. Policie případ prověřuje jako možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Jedním z možných zdrojů kontaminace je průsak z bývalé skládky z minulého století Kasova Rokle. Po souvislostech se pátrá. Luboš Dvořák, Odolená voda.
0: Sport.
1: Česká 21 padla včera večer v Portugalsku 0-2 v závěrečném duelu kvalifikace o mládežnické mistrovství Evropy. Portugalci ovládli skupinu, Češi skončili druzí, už dříve si ale zajistili účast v listopadové baráži. To byly zprávy, hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Je krátce po 10. hodině, je 7. října, Milan Šmid vám přeje krásné dopoledne, vítejte u vysílání Country Rádia, vysílání plné krásné muziky, dokonce i kukátko Country Rádia v této hodině bude pozvánkou na parádní koncert a parádní muziku. Chybět ovšem nebude také tulácká stezka z té muziky, která bude hrát v této hodině, vybírám třeba novinku Elišky Kotlínové, Já to překonám, dáme si také Jitku Vrbovou a teď nás čeká Buck Owens, příjemný poslech.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Je tady ryze podzimní počasí, ale jak už jsme řekli několikrát, muzika se přesouvá z otevřených pódií do klubů a také do hal. No a to se týká pochopitelně i nezmarů, kteří koncertovali na festivalech a teď pomalu jistě začnou asi kulturáčky. Já mám na telefonu Jima Drengubáka. Jimmy, ahoj.
2: Ahoj Milane, zdravím tě a samozřejmě všechny posluchače Country Rádia, ahoj.
1: Mám asi pravdu, viď, přesouváte se taky do tepla trošku, ne?
2: Malinko jsme s teple s kolegou Vejdou z kapely, jsme odjeli na chvíli do Itálie za kulturními památkami a trošku toho vína.
1: Jo, takže zdravíme Páju. Takhle jsem to úplně nemyslel, gratuluju, že jste se přesunuli až takhle moc za teplem, ale já jsem spíš myslel, jestli vás můžeme vidět někde v nějakých uzavřených prostorách v nejbližší době.
2: No to určitě, už nám začínají podzimní akce, takže bych rád pozval všechny posluchače. 9. října v pátek budeme v Lokti nad Ohří, v kulturním sále Dvorana a den poté hned budeme těsně vedle v Konstantinových lázních, takže to bude sobota tuším 10. A na oba koncerty bych rád pozval všechny ty, kteří budou mít čas a chuť se na nás přijít podívat.
1: No tak vydá krásný víkend, dokonce v lázeňském prostředí v sobotu a tam to dobře znám, takže to je opravdu moc pěkná akce. Asi otázka, která je možná trošičku zbytečná, ale přesto se zeptám, na co se můžeme těšit.
2: Hele, bude to náš klasický koncert, kdy zazní jednak písničky, které patří k našemu repertoáru už neodmyslitelně. Mm-hmm. To znamená, to jsou písničky, které si s námi zpívají naši posluchači. No a pak samozřejmě tam bude i pár novějších věcí a takhle nějak ten večer celý plyne.
1: Jasně, takže kdo chce vyrazit na nezmary, může 9. do Lokte, 10. do Konstantinek a vy kluci jeďte opatrně, ať všechno dopadne dobře, těšíme se na vás, ahoj.
2: Děkuju, ahoj, čau.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Když na cestách, tak na kolích a na dálnicích. Na kolích pozor v úseku Český Těšín Hnojník, Radnice, Chrást u Plzně, Bruntál, Krnov a Šumperk Zábřeh na Moravě. Tam vás dnes čeká přesedání na autobusy, jsou tam polodenní výluky. Máme tu i zprávy z dálnic D1 17,5 km ve směru na Prahu je nějaký předmět na vozovce v pravém jízdním pruhu, takže projíždějte velmi opatrně. Na D0, tedy pražském okruhu na 6,5 km ve směru Gruzini došlo k nehodě dvou nákladních vozidel. I tady se zdržíte, takže počítejte s drobnými problémy. Na D6C na 19. až 20. kilometru ve směru na Karlovy Vary je také nějaký předmět na vozovce, který byste měli objíždět opatrně. Na D1 potom pozor na hustější dopravu mezi 212. a 206. kilometrem ve směru na Brno, tam se nám začala tvořit kolona, takže počítejte se zdržením i tam. A jinak na D5C máme také takové místo, kde se nám to trošičku štosuje. Na příjezdu do Prahy se připravte na zdržení a sice kolona je zhruba od 17. do 18. kilometru ve směru na Plzeň tedy a potom v obráceném směru se připravte na hustější dopravu zhruba na posledních 5 kilometrech ve směru na Prahu tedy. Na pojení na pražský okruh. Ještě se koukám pro jistotu na dálnici D11, kde máme teď také nějaké ty práce na silnici, které trošku zdržují. Vidím, že hustá doprava je mezi Sackou a 42. kilometrem, ale zatím není hlášena žádná větší kolona, pouze hustější doprava. Tak trošku zpomalte a přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny tuláky a tulačky. Dneska nás na výlet pozvala paní Ljubka z Považia. Bude to na zámek Berchtold, nedaleko od středočeských Mnichovic. První zmínka o panském sídle a statku ve Vidovicích je z roku 1388, kdy byl vlastníkem panství Zemanský rod. Panské sídlo však zřejmě během druhé půle 15. století zaniklo, možná i následkem událostí v průběhu husitské revoluce. Dále byla ves několik set let rozdělena. V 17. století náležela ves Vidovice ke statku Velké Popovice, od roku 1808 pak ke vsi Chlum. V roku 1877 byl do zemských desek zapsán statek Vidovice. V roce 1894 byly statek a budovy odprodány novým majitelům, kteří tam roku 1904 provedli největší a nejpodstatnější stavební úpravy. Od roku 1906 je sídlo nazýváno nově vystaveným zámkem s parkem. Od druhé poloviny 20. století používala zámek Československá armáda, protivzdušná obrana Prahy. Po roce 1990 byl areál se zámkem převeden na obec a o 3 roky později prodán soukromé firmě. Od roku 2005 získal zámeček nové majitele. Ti provedli jeho celkovou rekonstrukci. Přistavili křídlo do parku, park rozšířili, postavili sportcentrum na zámečku a zpřístupnili zámek veřejnosti. V roce 2005 byl zámek pojmenován podle nalezeného erbu hraběte Otokara Berchtolda. Areál je dnes určen zejména pro firemní či rodinné aktivity, ale také ke sportovním účelům. V rámci zámku je i několik výstavních prostor. V přízemí je unikátní expozice Venkovského muzea Kunic a okolí. Najdete tam velice rozmanité sbírky a předměty. Expozice nabízí rozsáhlou sbírku přes hudební nástroje, staré divadelní kulisy, kroje až po žraloky. Unikátní je řazení exponátů, které je zachované tak, jak vznikalo před mnoha lety. Lze říci, že je to takové muzeum vesnického muzea. Více informací o zámku Berchtold najdete například na Wikipedii. Paní Ljubke z Považia za všechny tuláky pěkně děkuji za tip. S vámi všemi se loučí Vít Pěkný.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Haló, jsem ztracen a bloudím.
11: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října v 19 hodin a 30 minut v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ale bude, když přijdete s dobrou náladou. Večer s kapelou Podobraz se chystá na čtvrtek 8. října od 19 hodin v restauraci Pohoda na jihu, Starobylá ulice Praha 11 Háje. Čeká vás vydatná porce country s příchutí bluegrassu. Pokud máte rádi americkou country, blues i rock, tak přijďte do restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zahraje tam Davida Nicola Brand, a to v pátek 9. října od 19 hodin. Je tady další folkový recital Lokeckého písničkáře, tentokrát v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebe plné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou Kyďák miluje. K tomu mnoho dalších známých i novějších songů. To byly nejnovější pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Skvělá kapela Marien, Cestou za tebou, navíc skvělá písnička, dozněla 7,5 minutky po 11. hodině. Milan Šmid vám přeje příjemný poslech. Pokud jste poslouchali album týdne v neděli, kde jsme přehrávali album od kapely Nevermore and Cosmonaut, tak víte, o co jde.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Máte rádi folkovou muziku? Pokud ano, mám pro vás skvělou pozvánku na moc hezký koncert a co víc na křest nového alba.
2: Chtěl bych moc pozvat všechny posluchače skvělého Country Rádia na křest alba Teorie mizení od naší skupiny Nevermore a Kosmonaut. Bude se ten křest konat 7.10. teď ve středu v 19 hodin v brněnském kafé Práh. A pozvali jsme si spoustu hudebních hostů. Zahrajeme nejen 11 skladeb z téhleté nové desky Teorie mizení, ale čekají taky diváky písně z našich předchozích 3 desek. Můžete si dohledat už teď další odkazy na nevermore.cz, můžete si poslechnout naši novou desku také na různých streamovacích platformách, ale hlavně se budeme těšit na viděnou na tomhletom koncertě, který završí 4 roky práce na téhleté desce. Moc se na vás těšíme, Kosmonaut.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak z pramenu lásky přesedláme na koleje a také na dálnice, protože je tady chvilka pro dopravní informace. První pohled je tedy na koleje, jestli se děje něco opravdu mimořádného a nevidím nic až tak zvláštního, takže se podíváme na městskou hromadnou dopravu, a to konkrétně třeba v Praze, kde z důvodu instalace železničního mostu bude až do neděle 18.10. dočasně přerušen provoz tramvají v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. Linky 12 a 15 končí na Knížecí, linka 5 od centra jede přes Vítoň a Dvorecký most, linka 20 od centra je odkloněna do Radlic a jsou zavedeny dvě nové linky, 32 Smíchovské nádraží Slivenec a 40 Smíchovské nádraží Sídliště Modřany. Tolik tedy informace v Praze pro ty, kteří se tu potřebují pohybovat, a teď se pojďme podívat na to, co se děje na dálnicích. D2 na 3. kilometru ve směru na Brno hlásí neprůjezdný levý jízdní pruh, srazila se tam dvě osobní auta. Stále ještě pravděpodobně platí i to, že na D1 na 12 kilometru ve směru na Prahu exit 12 došlo také k nehodě dvou osobních aut, mělo by se to odstraňovat někdy v těchto okamžicích. Na D0 na 6,5 kilometru nehoda dvou nákladňáků, také stále ještě aktivní, je to ve směru k D7. A máme tady ještě i zprávu z D6 na 20. kilometru ve směru na Prahu, nějaký předmět na vozovce, projíždějte a objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: Kombinace dvou známých hlasů, Tomáš Linka a Petr Kocman, Nesmí mý usnout v náručí. V té písni se zpívalo o tom ranním vstávání, přesně na to chci navázat, protože vy, kteří vstáváte opravdu brzo, pro mě nepředstavitelně brzo, to znamená, že už třeba v 6 jste někde na nohách a pracujete, tak právě pro vás Country Radio každý den ráno ve společnosti Ládi a Kačky připravuje zajímavosti a program zábavný. O tom, co se bude dít zítra v ranní show těchto dvou mých kolegů, si můžete poslechnout pár slov právě nyní.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, a mám pro vás pozvánku na naše zítřejší ranní vysílání. Právě při něm si mimo jiné budeme povídat o vesmíru. Ano, navštívíme hluboký vzdálený vesmír a řeč bude o Keplerově kometě. A možná nevíte, a my vám to připomeneme v případě, že máte ve svém okolí nějakou Věrku, protože právě Věra zítra slaví svůj svátek. No a jaký je původ tohoto jména, dovíte se právě při našem zítřejším ranním vysílání a vězte, že budete velmi překvapení. Těšíme se na vás. Zítra Kačka a Vláďa úderem 6. hodiny ranní.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

ctím zákon a stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž vází k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: Tak to je z dnešního dopoledne úplně všechno. Předpověď počasí, další zprávy a potom polední menu. To je to, co je před námi. Dnes budeme hrát česky, tak jak slibujeme většinou, ne jako včera, kdy jsme měli tedy úterý v tandemu a bylo tam hodně těch originálů zahraničních. Dnes to bude ryze v češtině, ale nebude chybět také soutěž, která bude malinko napínavá. Budeme opět soutěžit o tričko, to znamená tři písně a v nich nějaké to společné tajemství. Já bych teď rád popřál dobrou chuť těm, kteří už obědvají, ale především příjemný poslech všem, kteří stráví poledne s námi.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Vyrazíme na houby, protože i na začátku října platí, že houbařům stačí i kratší procházka v lese k tomu, aby si odnesli domů několik plných košů. Facebookové skupiny jsou plné snímků. Lidé se kromě jiného chlubí fotografiemi obrovských hřibů. Že se houbám nadále daří, ukazuje i speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní. Podle svazu vinařů bude sklizeň na Moravě a v Čechách v průměru o zhruba 30 až 40% nižší. I tady platí, že důvodem je dlouhodobé sucho. Vypadá to, že zájem o nealkoholická piva je velký. Blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Pivovary na jihu Moravy zaznamenaly v létě výrazný nárůst poptávky po nealkoholických pivech a lehkých speciálech s nižším obsahem alkoholu. Zákazníci podle sládků i zástupců oslovených pivovarů postupně mění životní styl a vyhledávají méně alkoholické nápoje. S příchodem podzimu se však trh vrací ke klasickým ležákům a také silnějším vícestupňovým speciálům. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jeden z dalších typů na výlet má pro nás Luboš Dvořák.
3: V Mladé Boleslavi se v sobotu 17. října poprvé společně otevřou sklepení hradu a 4 domů na Staroměstském náměstí. Návštěvníci nahlédnou do běžně nepřístupných prostor, které vznikaly spolu se středověkým městem. Den otevřených sklepů při příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádá muzeum na hradě. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší fotbal. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli i čtvrtý zápas v elitní lize národů. V Anglii padli 0-3. Čechy srazil úvodní zbytečný gól kapitána Vladimíra Coufala. A ještě dodám, že národní tým dohraje soutěž během listopadového srazu se Španělskem a v Chorvatsku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Polední menu už začalo, Honza Vyčítal a Karel Kryl už nám zaspívali, no a teď ta soutěž, kterou jsem sliboval, a budeme soutěžit opět o triko z té limitované edice triček, které byly vytvořeny k narozeninám Country Rádia, tedy 35 letům. Eva Olmerová, Bobři a Michal Tučný zaspívají tři písničky a vy v nich hledejte společné tajemství. Ten, kdo ho najde a odhalí, tričko získá.

0: Skvělá píseň a dlouho jsem ji neslyšel. Michal Tučný nám zaspíval a to byla třetí soutěžní píseň a telefon s číslem 210 323 333 v tuto chvíli poslouží tomu, kdo by chtěl zkusit svoje štěstí v soutěži a uhádnout, cože bylo společný tématem třech písní, které jsme si právě poslechli. No a pokud se mu to podaří, získá tričko z limitované série 35. narozeninám Country Rádia. Tak a pojďme to zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Rádio.
1: No Vítek, ahoj.
0: Ahoj Vítku, ano, zdravím Vítku. Takže ptám se, co je společným tématem písní Evy Olmerové, Bobrů a Michala Tučného?
1: No, zkusil bych říční proud nebo voda.
0: Tak, vodní proud, tak přesně tak. Nestačilo by mi proud, protože proud může být všelijaký, ale ten vodní, to beru, tleskám, je to přesně tak. Dneska to nebylo tak složité, bylo to velmi, velmi zřetelné. Já ti gratuluju. Co triko, 35 let, máš ho už nebo bude první?
1: Nemám, mám od vás deštníček.
0: No, tak ano. Výborně. No takže další.
1: Tomu deštníku by se to hodilo.
0: Určitě, už je v podstatě tvoje, takže vydrž chviličku na telefonu, já si napíšu adresu a to je celé, jo?
1: Děkuji moc.
0: Není ahoj. Vůbec, ahoj. A my pokračujeme dál. Polední jmény. Vaby Daněk, Jarda Samson Leng, Vander do 50. Mirek Černý, Martin Javůrek. No, dobrá společnost opět a doufám také dobrý oběd, takže dobrou chuť a hezký poslech.
2: Polední jmény na Country Rádiu.

Tvýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtin, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu,

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval počsem, rytář z kapsy nůža z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když opraštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sláh, ale já ji měl dřív. Stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbí svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Tak tohle byl Mirek Černý a chlap Zuzanka, opravdu zvláštní jméno pro chlapa, jen co je pravda, to dnešní oslavenkyně to má jinak, protože mužská podoba jména Justýna přeci jen je docela rozšířená, Justýn nebo Justin, chcete-li, se vyskytuje docela často. Justýna pak samotná u nás zase až tak moc ne, někdy v roce 2016, kdy bylo nějaké to počítání, u nás bylo asi 128 Justýn, ale pokud nás nějaká poslouchá, tak pro ní máme písničku jako dárek a také gratulaci k dnešnímu svátku.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Posloucháte Country Radio a teď by měli zvýšit pozornost všichni, kteří mají blízko do slaného, a to zejména seniori. V Městském divadle se totiž od 13 hodin uskuteční svátek seniorů. Odpoledne plné hudby, zábavy, setkávání a příjemné atmosféry. Hlavní myšlenkou je poděkovat seniorům za všechno, co během života udělali pro své rodiny i celou společnost, a rozhodně nepůjde jen o nějaké obyčejné posezení. Návštěvníky totiž čeká soutěž ve volnočasových aktivitách a hlavně pořádná dávka muziky. Jednou z hlavních hvězd odpoledne bude známá šanzoniérka Marie Fischerová, která slibuje hudební zážitek s atmosférou a emocemi. No a na své si přijdou i milovníci známých českých hitů. Na pódiu se objeví oblíbená zpěvačka Heidi Janků, takže pokud máte doma babičku, dědečka, rodiče nebo třeba kamarády, kteří si chtějí užít příjemné odpoledne ve společnosti, vezměte je dnes do Slaného. Svátek seniorů začíná už ve 13 hodin v Městském divadle ve Slaném a vstup i drobné občerstvení jsou zdarma. No a tady je taková malá ukázka toho, co vás hudebně čeká.

Posloucháte polední menu a dnes hrajeme ryze česky. Kdo má ale rád americkou muziku, kdo má rád starou poctivou country, tak si přijde na své dnes v 19 hodin, protože je středa, to znamená country time a to znamená také hodinka, kterou připravuje Miloš Keller právě o americké muzice. Nenechte si to ujít.

0: Fajny končí, před námi 13. hodina, předpověď počasí, další zprávy country rádia Valdemar Matuška. Dáme si určitě i nějakou zahraniční country a pozvu vás na moc pěkné koncerty kapely, kterou máme rádi. To je takový výhled na to, co nás čeká po 13. Pokud ještě obědváte, přeji vám dobrou chuť a teď už pojďme na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.

0: Country Rádio. Zprávy.
1: Babí léto se s námi pomalu, ale jistě loučí a začíná topná sezona. Ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, má pravděpodobně problém. Sehnat komíníka je skoro nemožné, protože mnozí z nich mají i na týdny dopředu plno. Zástupci cechu komíníků navíc varují i před podezřele levnými nabídkami, za kterými se mohou skrývat podvodníci. V únoru začne fungovat nový systém varování při mimořádných událostech, například povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo na mobil, ale také instrukce, co mají dělat. Oproti varovným SMS-kám u zpráv spojených se zvukovým signálem prý nemá dojít ke zpoždění, třeba kvůli přetížení systému. O vinobraní na Moravě teď Luděk Savana Urbánek.
2: Letošní vinobraní na jihu Moravy je u konce. Bylo jedno z nejrychlejších v historii. Ve vinohradech zůstávají už jen některé modré odrůdy. Celkově jde o několik procent z celé sklizně, řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Letošní úrodu ovlivnilo počasí, zejména sucho, které snížilo výlisnost hroznů. Kvalita vín bude letos zřejmě výborná. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Podrobnosti o kvalitě pitné vody zjišťoval Luboš Dvořák.
3: Přestože vodárenství má přísná hygienická pravidla, tak na sever od Prahy překvapil nadlimitní výskyt olova v pitné vodě. Policie případ prověřuje jako možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Jedním z možných zdrojů kontaminace je průsak z bývalé skládky z minulého století Kasova Rokle. Po souvislostech se pátrá. Luboš Dvořák, Odolená voda.
0: Sport.
1: Česká 21 padla včera večer v Portugalsku 0-2 v závěrečném duelu kvalifikace o mládežnické mistrovství Evropy. Portugalci ovládli skupinu, Češi skončili druzí, už dříve si ale zajistili účast v listopadové baráži. To byly zprávy, hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Už jsme tedy za 13. hodinou a před celou jsem hovořil o tom, že vás pozvu na koncert kapely, kterou tady máme rádi. Jedná se o kapelu COP. Já za chviličku budu volat Míšu Lajchta a on nám řekne, kde je můžeme vidět a kde je můžeme slyšet. Zeptám se ho také, jestli počítají s tím, že už se pomalu, ale jistě blíží parník Country Rádia, kde vystupuje se svým synem Bertem. Takže jestli vás baví tahle ta muzika, poslouchejte za chviličku. Jinak z ostatní muziky pro vás mám ještě Tonyho Jocha a Romana Horkého. Tam bych mohl také hovořit o parníku, protože Tony Joch má také před sebou ještě plavbu na parníku Country Rádia, ale dáme si také Epidemii a teď třeba Texmeny s Vráťou Vyskočilem.

po prátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou za muzikou, stejně tak jako ostatní kapely, které známe z našeho vysílání. I COP pokračuje v podzimních koncertech a více nám k tomu řekne Míša Lajch, kterého tímto zdravím. Ahoj Míšo.
2: No ahoj, to jsem rád, že jsem ve vašem kukátku, tyjo. To je výborný. No.
1: My jsme taky rádi, a tím kukátkem teď koukneme na to, co děláte, takže kde můžeme copáky vidět teď na podzim co nejdříve?
2: No, představ si, že 8., což je vlastně teda ve čtvrtek, jsme ve Zlíně, jo. Mm-hmm. A tam ještě zůstaneme chviličku a přesuneme se kousek vedle a budeme v Luhačovicích. Ve Zlíně jsme v Zelenáčově šopě.
1: Jasně.
2: Od 19.30 a toho 9. jsme v Pozlovicích, vlastně to se je Luhačovice, Pozlovice, hotel Ogar.
1: Mm-hmm, jo. Mm-hmm, jasně.
2: No a strašně se tam těšíme, protože jsme tam strašně dlouho nebyli. No.
1: Tak to jsou místa, které mají svoji tradici, kde se hraje hodně, takže předpokládám, že bude plný dům, ale pochopitelně, pokud nás někdo poslouchá, ať už tedy od Luhačovic nebo od Zlína, tak si může také ještě udělat výlet. Řekni mi ještě jednu věc, prosím tě, Míšo, pomalu se taky blíží tvoje vystoupení s Bertem na Parníku, všechno je v pořádku, můžeme se těšit, no, proběhne to, jo?
2: To jsem rád, že jsme to zmínili, to určitě, na to se těšíme, protože jsme to absolvovali vlastně dvakrát.
1: Mm-hmm.
2: Jednou v podpalubí, jednou nahoře. A teď už zase pojeme asi do podpalubí.
1: Asi jo, no, podle počasí.
2: No tak o to je to komornější a o to z toho budou mít víc. Ty lidi nebudou se rozptilovat nějakýma krajinkama.
1: Zbytečnýma krajinkama, jasně.
2: Zbytečný krajinky.
1: Jo, rozumím.
2: Se věnovat tomu. Muzice.
1: Přesně,
2: no,
1: tak. Tak jo, no takže těšíme se.
2: Takže se strašně těšíme. Taky. Ještě řekni Milane, ale dáte včas vědět, že to tam je na tom parníku.
1: Určitě, to všechno potvrdíme, ozveme se a je to i výzva pro naše posluchače, že mohou ještě kupovat lístky, protože ještě jich tam pár zbývá, takže je
2: možnost. To je super, to jo? Je super. Hele, mějte se hezky, těšíme se na vás s COPem, zvlášť v tom Zlíně, protože tam musíme zůstat, spát, takže bude s náma sranda docela, si myslím. No.
1: Jo? Míšo, jasně, díky za pozvánku, díky za pozvánku,
2: mějte se, ahoj. Milane, a zdravím všechny posluchače Country Radio.

Jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na další dopravní informace, pojďme se podívat opět na koleje a taky na silnice, ať víme, kde je to sjízdné a kde není. Když se dívám na koleje, nevidím asi v podstatě nic nového, co bychom vám nehlásili. Snad jen ještě připomínám, že jsou tedy problémy s nějakou tou nepravidelností v dopravě na trati 320 Bohumín Čapce Žilina Košice a že jsou tam některé vlaky odřeknuty, sledujte pokyny dopravce. Takových míst je ovšem více, není to jenom na této trati, dotýká se to i například trati, která má číslo a teď mi to zmizelo, ale to vypadá, že je to v pořádku i na té další trati. No, neplánované mimořádnosti se dotýkají například trati 011 a to je trať z Prahy do Kolína a tam počítejte jenom s drobnými úpravami, ale i tak sledujte pokyny dopravce, došlo tam ke snížené kapacitě vlaků z důvodu přechodného nedostatku elektrických jednotek. Tak to jsou takové ty drobnosti, které vás mohou trošičku zaskočit na kolejích, ale na dálnicích je těch drobností poměrně více. Připravte se na zdržení na dálnici D1 a to konkrétně v okolí exitu 10 až 12 kolektorosměr Říčany. Tam se opět i dnes tvoří dlouhá kolona vozidel. Hustá doprava je i kolem exitu 196. Jinak ale vypadá D1 velmi klidně v tuhletu chvíli, až nezvykle klidně. Když se dívám na dálnici D5, tak tam už to tak veselé není. Na 53,5 kilometru ve směru na Plzeň je jedno osobní auto mimo vozovku. Došlo tam asi k poruše vozidla, takže projíždějte opatrně. Projíždějte opatrně i kilometry 95. až 89. Tam se pracuje na silnici a stejné to platí mezi 110. a 100. kilometrem obousměrně. Šťastnou cestu. Country Radio.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

nám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží, za co nás chráníš?

0: Posloucháte Country Radio a právě dospíval Pavel Brimmer svoji písničku Chřestýší jed. Tuhletu nahrávku byste našli na posledním solovém albu Pavla Brimmera, které se jmenovalo Není nejhůř, jak se zdá. No a po Pavlu Brimmerovi nás čeká Petr Rezek, ale než si pustíme přátelství, tak pro vás mám také pozvánku na dvojitou dopolední kávu, protože ve čtvrtek si dáme jedno kafičko, a to s panem Michalem Horáčkem, a budeme povídat o jeho velmi zajímavém hudebním projektu. No a v pátek připomeneme křty, které se týkají nového alba skupiny Folk Team, protože budu hovořit s Pavlem Kopřivou. Ještě než si pustíme Petra Rezka a přátelství, tak také připomínám, že i zítra v 6 hodin pro vás je připraven program v Country Rádiu a připravuje ho Láďa Akačka, a Láďa k tomu řekne více.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, a mám pro vás pozvánku na naše zítřejší ranní vysílání. Právě při něm si mimo jiné budeme povídat o vesmíru. Ano, navštívíme hluboký vzdálený vesmír a řeč bude o Keplerově kometě. A možná nevíte, a my vám to připomeneme v případě, že máte ve svém okolí nějakou Věrku, protože právě Věra zítra slaví svůj svátek. No a jaký je původ tohoto jména, dovíte se právě při našem zítřejším ranním vysílání a vězte, že budete velmi překvapení. Těšíme se na vás. Zítra Kačka a Vláďa, úderem 6. hodiny ranní.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Tak tohle byl Vojta Nedvěd, jeho písnička Miluju. Chtěl by se říci, že stále ještě novinka, ale ono to vyšlo už v říjnu 2007. To je neuvěřitelné, jak to letí. Vojta Nedvěd od té doby ušel zase velký kus cesty, udělal velký kus práce a Vojtu Nedvěda, kromě jiných tedy muzikantů, také zveme velmi rádi na Parník Country Rádia, protože plavby Parníku Country Rádia s Vojtou jsou vždycky moc, moc příjemné. Když jsme u Parníku, tak tento týden, tedy v neděli, se budeme těšit na další plavbu. Vyplouvá se už v 11 hodin, tak vypadají ty podzimní plavby. A tento týden už je vyprodáno, protože Honza Vančura a David Fiedler jsou vyprodáni velmi rychle. Ale kdybyste chtěli ještě říjnovou plavbu absolvovat, tak potom 18. října od 11 hodin Míša a Bert Leichtovi, o tom jsme hovořili, a stejně tak jsme hovořili o tom, že v neděli 25. října od 11 hodin tam bude hrát Tony Joch a Karel Macálka. Tak kdybyste se chtěli přidat, tak na Míšu a Berta i na Tonyho a Karla jsou ještě nějaké vstupenky. Teď si pojďme poslechnout předpověď počasí a pak se také dovíte, co se děje na kulturním poli, kam se dá vyrazit za živou muzikou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť. Výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherymotor.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října v 19 hodin a 30 minut v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ale bude, když přijdete s dobrou náladou. Večer s kapelou Podobraz se chystá na čtvrtek 8. října od 19 hodin v restauraci Pohoda na jihu, Starobylá ulice Praha 11 Háje. Čeká vás vydatná porce country s příchutí bluegrassu. Pokud máte rádi americkou country, blues i rock, tak přijďte do restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zahraje tam Davida Nicola Brand, a to v pátek 9. října od 19 hodin. Je tady další folkový recital Lokeckého písničkáře, tentokrát v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou Kyďák miluje. K tomu mnoho dalších známých i novějších songů. To byly nejnovější pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
2: Mám naději, že uslyšíš

14. hodina za námi, včetně pozvánek za kulturou, teď mám taky jednu připravenou, co vy a muzikály. Tak není muzikál jako muzikál, já myslím, že ten, o kterém budeme hovořit v Kukátku Country Rádia, aby vás mohl zajímat. Tak si poslechněte pozvánku, poslechněte si taky tu Láckou stezku, no a z muziky Kateřina Marie Tichá, Rangers, Ivan Mládek a nebo Láďa Vodička. Příjemný poslech.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, při...

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia a tentokrát pozvánka do divadla, do známého divadla, protože se chystá zajímavá obnovená premiéra muzikálu. Více už nám řekne Pepa Vejlupek. Pepo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, Vilane, zdravím všechny posluchače.
1: Tak povídej, o co jde? Dá se předpokládat, když jsem to tak jako pročítal, že bude velmi brzo vyprodáno, ale ku podivu ještě jsou nějaké volné vstupenky, takže nás možná i pozvi. Řekni, o co jde a pozvi nás.
2: Tak je to obnovená premiéra muzikálu Zavři oči Maxi. Je to původní muzikál, který nás zavede do druhé poloviny 60. let, do zlatých 60. A především teda tam zazní asi 24 písniček, jednak ze Semaforu, ale taky od Kapitána Kidda a od Tonyho Linharta.
1: Jasně.
2: Takže si myslím, že i teda posluchači Country Rádia by si mohli přijít na své.
1: No jasně.
2: A jenom zopakuju, je to v divadle Semafor. Ta obnovená premiéra je 19. října v 19 hodin a na ní vstupenky ještě jsou, třeba na 18. listopadu už je vyprodáno úplně, ale tady na to říjnové představení ještě možný sehnat lístky.
1: No tak fajn, jenom možná řekněme, že hlavní roli hraje a zpívá kdo?
2: Roman Zach.
1: Aha. A doprovodí
2: náš jeden z největších herců.
1: Jo.
2: A hraje tam kapela divadla Semafor.
1: Jasný.
2: A jsou to i herci a zpěváci z divadla Semafor a z Goya Music Hall a taky z Ústeckého divadla, takže je to takový palmel, tak jak to bývá.
1: Jo. Tak to bude moc pěkný, tak ještě jednou řekni, na jaký den se máme soustředit?
2: Tak je to 19. říjen v 19 hodin v divadle Semafor v Davicích.
1: Tak jo, Pepo, díky moc za pozvánku, měj se hezky a ahoj.
2: Ty taky, ahoj, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace a já připomínám polodenní výluky, Český Těšín Hnojník, Radnice Chrást u Plzně, Bruntál Krnov a Šumperk Zábřeh na Moravě. Připravte se na přesedání na autobusy. Dávejte pozor i na dálnicích v místech, kde se pracuje, jsou tam kolony. Jedna taková kolona je na D1, exit 10 až exit 12, kolektor směr Říčany, tam je hlášena doslova dopravní zácpa. Na D5 máme také kolonu a to mezi 34. a 5. až 35. kilometrem ve směru na Plzeň, tedy je to u Hořovic, tam se připravte na zdržení a na D2 potom pozor na příjezdu do Brna, mezi 4. a 0. kilometrem se také tvoří kolona vozidel. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny tuláky a tulačky. Dneska nás na výlet pozvala paní Ljubka z Považia. Bude to na zámek Berchtold, nedaleko od středočeských Mnichovic. První zmínka o panském sídle a statku ve Vidovicích je z roku 1388, kdy byl vlastníkem panství Zemanský rod. Panské sídlo však zřejmě během druhé půle 15. století zaniklo, možná i následkem událostí v průběhu husitské revoluce. Dále byla ves několik set let rozdělena. V 17. století náležela ves Vidovice ke statku Velké Popovice, od roku 1808 pak ke vsi Chlum. V roku 1877 byl do zemských desek zapsán statek Vidovice. V roce 1894 byly statek a budovy odprodány novým majitelům, kteří tam roku 1904 provedli největší a nejpodstatnější stavební úpravy. Od roku 1906 je sídlo nazýváno nově vystaveným zámkem s parkem. Od druhé poloviny 20. století používala zámek Československá armáda, protivzdušná obrana Prahy. Po roce 1990 byl areál se zámkem převeden na obec a o 3 roky později prodán soukromé firmě. Od roku 2005 získal zámeček nové majitele. Ti provedli jeho celkovou rekonstrukci. Přistavili křídlo do parku, park rozšířili, postavili sport centrum na zámečku a zpřístupnili zámek veřejnosti. V roce 2005 byl zámek pojmenován podle nalezeného erbu hraběte Otokara Berchtolda. Areál je dnes určen zejména pro firemní či rodinné aktivity, ale také ke sportovním účelům. V rámci zámku je i několik výstavních prostor. V přízemí je unikátní expozice Venkovského muzea Kunic a okolí. Najdete tam velice rozmanité sbírky a předměty. Expozice nabízí rozsáhlou sbírku přes hudební nástroje, staré divadelní kulisy, kroje až po žraloky. Unikátní je řazení exponátů, které je zachované tak, jak vznikalo před mnoha lety. Lze říci, že je to takové muzeum vesnického muzea. Více informací o zámku Berchtold najdete například na Wikipedii. Paní Ljubke z Považia za všechny tuláky pěkně děkuji za tip. S vámi všemi se loučí Vít Pěkný.

0: Pavel Vožňák ve vysílání Country Rádia, Muž se srdcem kovboje, krásný příběh a dobře udělaná písnička. Mě dovedla až před 15. hodinu, budu se s vámi loučit, přeji vám krásné odpoledne s Milošem Kellerem, vlastně i podvečer, protože zase už je středa, toto letí, to je něco. Dnes večer Country Time, tedy pořad o americké country, včetně pohledu na hitparádu, to už vám Miloš určitě odpoledne všechno řekne. Já se těším na slyšenou zítra ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Teď předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
3: Zas to se mnou šije a zase nemám klid. Zas vlk ve mně vije.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Čeká nás poměrně velká změna. Babí léto se pomalu loučí. Dnešek bude ještě většinou slunečný s teplotami kolem 23 stupňů Celsia. Zlom přijde zítra, kdy do Česka dorazí zvýšená oblačnost a vyskytnout se mohou i srážky. V pátek pak prudce klesnou teploty a na vrcholcích hor bude dokonce i sněžit. Práci déle než rok marně hledá v Česku skoro 130 tisíc lidí. To je meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním. Problémy má i starší generace s nižším vzděláním. Brno bude mít nový parkovací dům.
2: Další parkovací dům pro Brno a tento má smysl. Vyroste totiž u univerzitního kampusu. Počítá se zde s kapacitou 652 míst. Nahradí současné venkovní parkoviště. Stavba začne příští rok a má být hotová v roce 2029. V této oblasti je po parkování dlouhodobá poptávka. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Jak je to se stavbou metra linky D? To zjistil Honza Navrátil.
3: Stavba linky metra D pokračuje. Dopravní podnik aktuálně vypsal tender na stavbu stanice Libuš. Předpokládaná hodnota je zhruba 3,76 miliardy korun bez daně. Stanice by měla být dokončena do roku 2032 a bude součástí prvního spuštěného úseku linky z Pankráce. Připomeňme, že Dčko propojí náměstí Míru s Písnicí a výrazně uleví jižní části metropole. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Blíží se další olympijské hry a o pořádání olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Mezinárodní olympijský výbor do konce října přijímá případné další přihlášky do boje o nejbližší volnou letní olympiádu. Jejího pořadatele vybere v roce 2029 hlasováním všech členů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Naším dalším průvodcem vysíláním Country Rádia bude až do 18. hodiny Miloš Keller, to jsem já. Tuhle hodinku zahájili hoptropáce Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo a pokračovat ní budou za chviličku Susan Ray, LA International Airport, anebo také Jaroslav Vikren z písní Agnes, Brontosauři nabídnou stánky, Věra Martinová Jukebox a budou to také Brooks and Dunn anebo Vlasta Redl. Ten nabídne večer křupavých srdíček těsně před dopravou v 15:30. Jinou každý večer může mít někdy jindy. Nebude chybět aktuální kukátko ještě na dnešní večer. No a pochopitelně už ty zmiňované dopravní informace. Tak ještě jednou dobrý poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: Radkem Country Rádia.
1: Michal Šimíček, řečený kosmonaut se svojí skupinou Nevermore a kosmonaut natočili z Brusu nové album. No a to album se pochopitelně bude křtít. Kdy a kde, tak to už vám kosmonaut prozradí sám.
2: Ahoj Miloši, chtěl bych moc pozvat všechny posluchače skvělého Country Rádia na křest alba Teorie mizení od naší skupiny Nevermore a kosmonaut. Bude se ten křest konat 7.10. teď ve středu v 19 hodin v brněnském kafé Práh a pozvali jsme si spoustu hudebních hostů. Zahrajeme nejen 11 skladeb z téhleté nové desky Teorie mizení, ale čekají taky diváky písně z našich předchozích 3 desek. Můžete si dohledat už teď další odkazy na nevermore.cz, můžete si poslechnout naši novou desku také na různých streamovacích platformách, ale hlavně se budeme těšit na viděnou na tomhletom koncertě, který završí 4 roky práce na téhleté desce. Moc se na vás těšíme, kosmonaut!

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl vlastně Redl, předtím dvojice Brooks and Dunn a nahrávka s názvem My Maria. Teď pohled na dálnice, máme několik problémů. D1 od Klimkovic na Ostravu je mentálně neprůjezdná, v omezení je dopravní nehoda. Objíždí se to přes Klimkovice a jsou tam dlouhé kolony. D1 ještě jednou na cestě z Prahy do Brna od 13. kilometru až ke Šmejkalce je rovněž velmi pomalu jedoucí kolona. D0 ve směru od D1 k D7, to je Pražský okruh. Olovkova je havarované auto a počítejte s kolonou už od D1. D52 ve směru od D1 až k Rajhradu je dlouhá kolona, u Rajhradu je potom dopravní nehoda. A ještě D56 z Ostravy do Frýdku Místku, u Hrabůvky je omezení a počítejte s tím, že i tam se dělají kolony. Další doprava za hodinu.
2: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Na vlnách Country Rádia jste doposlouchali Spiritual Quintet se solistkou Jarkou Hadrabovou, písničku Batalion. Za chviličku Olympic nebo Vaby a Miky Rivolové. Teď v tuhle chvíli se pojďme podívat třeba na naše country parníky. Těmi vás provází kolega Milan Schmidt, vyplouvají teď už jenom v neděli z Poděbrad. Ta nejbližší neděle 11. od 11 hodin Honza Vančura a David Fiedler, tam už je vyprodáno. Ale zbývající neděle 18. října a 25. října jsou ještě volné. Míša a Bert Leichtovi budou 18. 25. potom Tony Joch a Karel Macálka. Vyplouvá se v 11 hodin dopoledne, abyste si to užili. Jinak plavba je prakticky stejná, do Kolína zpátky zhruba 3 hodinky. Pohled na naše webové stránky vám prozradí podrobnosti i to, jak si vstupenky objednat. A teď už Olympic.

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Další hodinka odpoledního vysílání Country Rádia utekla jako voda. Tohle byl Johnny Cash, Ring of Fire, předtím Zuzana Trampotová a Pram. Teď do studia přitekl Tomáš Adamec s informací o počasí a se zpravodajstvím po 16. hodině. Muziku po 16. otevřou Mirek Goffman a také Malina Brothers.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přehánky nebo déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Haló, jsem ztracen a bloudím.
11: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nové aukce vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V nabídce předmětů, které stát zabavil nebo zdědil, jsou mimo jiné i luxusní pánské hodinky. Ucházet v dražbách se můžeme také o auta nebo telefony. Povinné ručení je stále dražší. Zatímco v roce 2022 jsme platili průměrně 3 827 korun ročně, letos už je to 4 612 korun. Za 5 let tak průměrná cena vzrostla o více než pětinu. Stojí zatím drahé opravy, moderní technologie a tím pádem i vyšší škody. Co můžete už zítra vidět a zažít ve Vsetíně, to nám prozradí kolega Savana.
2: Město Vsetín zve malé i velké k účasti na speciální události. Přijít můžete ve čtvrtek na Štefáníkův most na Smetanově ulici, odkud budete mít jedinečnou příležitost sledovat slavnostní rozsvícení nové lávky u průmyslovky. Akce odstartuje v 19 hodin. Hra světel zde ozáří poprvé novou lávku. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: Novinky z našich řek má Luboš Dvořák.
3: Pětice obcí a měst podél Vltavy, Labe a Berounky dostane od Středočeského kraje jako v předešlých letech peníze na provoz a údržbu přívozu. Přerozdělení téměř 2 milionů korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Luboš Dvořák, Povodí Vltavy a Labe.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. Tenista Tomáš Macháč v úvodním kole v Šangaji porazil 1-6, 7-6 a 7-2 Chang Chichena a připsal si první výhru na ATP Tour od květnového Roland Garros. Tolik zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, může mít stín také zvukovou podobu? Může. Teď to Malina Brothers dokázali. Stín staré řeky. To je písnička, která právě dozněla. Za chvilku tu bude Muž na konci světa, Pavel Bobek, anebo Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. Dozvíme se čemu. Johnny Horton, Nové struny, Marie nebo Jitka Vrbová budou hrát a zpívat. Pozvánka bude na jeden zajímavý koncert do Strakonic, dopravní informace v půl a další dvě pozvánky v druhé polovině hodiny. Jednak na ranní vysílání a jednak na dnešní, podvečerní a večerní. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Rokem Country Rádia.
1: Pepa Pelán je tu opět s pozvánkou na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a na který koncert to bude tentokrát?
2: Taky tě zdravím a je to zase do Strakonické vinárny a čajovny pod stolem na folkový venture, které jsou pravidelné. Jsem tentokrát pozval 3 skvělé muzikanty, symbolicky by se dalo říct z celé Moravy, i když jsou jenom 3, neboť kytarista je z Ostravy, basák z Olomouce a kytaristka zpěvačka z Brna. Tahle ta parta hraje pod značkou Because of Blue a dlužno podotknout, že co se repertoáru týče, jsou rozkročení hodně doširoka od blues přes folk, country až po jazzové standardy a ty jsou opatřeny českými texty.
1: Takže určitě zajímavý repertoár, takže ještě jednou, kdy a kde a jak se ta kapela jmenuje?
2: Kapela se jmenuje Because of Blue a bude to v pátek 9.10., začátek v 19 hodin a jako obvykle ve Strakonické vinárně a čajovně pod stolem.
1: Říká Pepa Pelán, který tuhle informaci přinesl na vlny Country Rádia. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já taky děkuji, mějte se všichni pěkně.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Minuta a půl po půl páté a máme tady opět dopravní informace. D1 na výjezdu z Prahy do Brna. Na 12. kilometru je nehoda, kolona je už od D0. A potom kolona pokračuje dál až ke Šmejkalce, až za ní to zrychluje. Pražský okruh D0, kolony jsou zejména od D1, kde 500 kamiony zastavují už u D1 a regulují se vjezdy do tunelů v tomto směru. Potom na úrovni Ořecha mezi D5 a Barandovem jsou kolony potom v obou směrech, tedy i ve směru od D7. D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na 44. kilometru je nehoda. Kolona je od Bezděčína zhruba na půl hodiny. A ještě trojka Praha, České Budějovice. Mezi Benešovem a Bystřicí je křižovatka na Neveklov, ta se opravuje, jezdí se Kyvadlově a kolony jsou tam z obou směrů zhruba na půl hodiny. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tohle byly The Mavericks, Here's Come the Sun a předtím novinka skupiny Folk Team Na konci světa ze stejnojmenného nového CDčka. Za chviličku Ivan Mládek anebo Robert Křesťan. Teď v tuhle chvíli ale je tady Vláďa Vlach, aby vás pozval ke čtvrtečnímu rannímu vysílání Country Rádia.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, a mám pro vás pozvánku na naše zítřejší ranní vysílání. Právě při něm si mimo jiné budeme povídat o vesmíru. Ano, navštívíme hluboký vzdálený vesmír a řeč bude o Keplerově kometě. A možná nevíte, a my vám to připomeneme v případě, že máte ve svém okolí nějakou Věrku, protože právě Věra zítra slaví svůj svátek. No a jaký je původ tohoto jména, dovíte se právě při našem zítřejším ranním vysílání a vězte, že budete velmi překvapení. Těšíme se na vás. Zítra Kačka a Vláďa úderem 6. hodiny ranní. Country Radio.

0: Nekonečná píseň lásky v podání Crystal Gayle jednou skončí a nastoupí Tomáš Adamec s informací o počasí a se zpravodajstvím. A co potom? Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny hned po půl Rostě Šapek nabídne pohled na bluegrassovou scénu a nebude chybět taky porad country pod kapotou Vítka Pěkného. V 19 hodin Country Time v premiéře, v první polovině hodiny aktuální historické americké country hitparády a v druhé polovině hodiny potom legenda Marty Robbins a po 20. hodině už potom kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním nabídne vám pozdní sběr Post Malone nebo Billy Ray Cyrus a Ronnieho Millsapa. Teď uvidíme, co nám nabídne Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Experti na problematiku závislostí z Institutu Ratio doporučují omezit prodej alkoholu v noci a v určitých místech i úpravu jeho daní a cen. Poukazují na násilí a růst agrese v opilosti a počty násilných činů pod vlivem alkoholu. Jinými slovy si myslí, že opatření by přispěla k větší bezpečnosti. Parkovné na Husově náměstí v Rakovníku budou moci lidé platit přes aplikaci v mobilním telefonu. Nový systém by mohl začít fungovat ještě letos. Momentálně musí řidiči používat automaty, platbu uhradí buď kartou nebo hotově. Město konečně ke změně dospělo na žádost občanů. Technici momentálně propojují data mezi mobilní aplikací a systémem, který řídí závory na parkovišti. To má být hotové do konce října. Pak budou moci službu vyzkoušet první řidiči. Boj s větrnými mlýny, tedy větrníky, nám přiblíží kolega Luboš Dvořák.
2: Zákon o místním referendu je tu už s námi 22 let. Od té doby se ho místní samosprávy naučili používat. Silná vlna začne už v pátek společně s komunálními volbami. Doslova hitem je letos 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Rozhodovat se bude až o 1,80 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. To by podle analýzy znamenalo elektřinu pro zhruba 400 domácností. Nyní je u nás v provozu 220 větrných elektráren s výkonem 380 MW. Před týdnem jsem shodou okolností projížděl u slovenského pomezí Gabčíkova. Z dálnice od Bratislavy do Dunajské Stredy je vidět větrný park na Lánech, kde hospodaří zemědělci, doslova les vrtulí táhnoucí se od rakouského Gattendorfu kolem slovenské Rajky až za maďarské lázeňské město Moson Maďarovár. Rakušáci jich mají už 15 a Maďaři zatím jako my. Asi je to jiný úhel pohledu. Největší počet referend se o víkendu uskuteční ve Středočeském kraji. Příznivý vítr přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Ještě pozvánka na hokej. Hokejisté Pardubic se v pátém kole Ligy mistrů představí dnes večer v Bordeaux a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterním zápase pátého kola jim patří páté místo. Ve Francii se začne hrát ve 20 hodin a 15 minut. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ahoj Country Radio, prosím zahrajte k dnešním narozeninám mojí manželce paní Pavle Lorencové ze Zahradního města melodii v podání Marie Rotrové Kůň Bílý s tímto věnováním. Milovaná Pavlo, všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a úspěchu v tvém povolání. Ti po vlnách Country Rádia posílá manžel Pavel a všichni, co tě mají rádi.

0: rádio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana Ústí nad Labem. Já bych chtěla zahrát po 17. hodině Niagaru. Je to taková moje srdcovka prostě. Dobře.
0: Tak jo, tak zahrajeme Niagaru za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: 27. září odešel do tramského nebe náš milovaný táta, manžela, kamarád Pepíček Varady. Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na něj s námi a zaspívejme si jednu z jeho mnoha oblíbených písniček Tam u nebeských bran od Michala Tučného. Tahle je jen pro tebe, Pepíno.

neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvejte jim něžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chceli se udržet na špici. Leckdo však má křeč a zimnici,

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Teď budeme trochu improvizovat. Před 4 roky odešla do Country nebe má manželka. Prosím o zahrání písničky Když spíš. Myslíme na tebe, manžel Jan, dcery a vnoučata. Možná, že se jedná o písničku Zatímco ty spíš.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Písničky na přání na Country Radio. Za chvilku doprava, teď ještě jedna písnička. Ahoj tě, pozdravím do Country Rádia Prajem, mojej maminke Majke, krásný zvyšok dňa. Věděli byste, prosím, zahrať pesničku Borůvková od Šárky Reskovej. Děkujem a pekný večer, odkazuje Kiko. Věděli bysme zahrať.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kromě dlouhé kolony na D1, která začíná už v Průhonicích a končí za Šmejkalkou a se kterou počítejte, tak s 50-minutovým zdržením. Tady máme upozornění stále ještě na nehodu na D10. Na 40. kilometru začíná kolona, u Bezděčína je potom nehoda několika aut. Je to ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. Podobně na trojice mezi Benešovem a Bystricí u křižovatky na Neveklo se pracuje na vozovce, jsou tam kolony zhruba na půl hodiny z obou stran. V Praze kolony ve spojovací, na Vypichu z obou stran a také ve Svatovícké. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání, dáme si hned dvě. Prosím, zahrajte na památku všech strojvedoucích, kteří nás již opustili do strojvůdcovského nebe, písničku Chlap, co tady chybí, píše Daniel Langkramer, strojvedoucí ve výslužbě. A ta druhá, prosím o píseň Propast od Marien pro mého manžela Zdeňka a pro všechny posluchače, píše Marcela.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Ta další dvojice se nám pěkně sešla, prosím zahrát, děti jsou taky lidi od Holek a další přání bylo zahrajte, malí lidi jsou taky lidi, to si přeje zahrát Petr.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Dobrý den, prosím o Carpe Diem pro všechny pro pohodu, píše Marie. Zahrajte prosím pro mého bratra Martina k jeho dnešním narozeninám skladbu Kolik dní, tolik nocí a že na něj všichni moc myslíme. Díky, Jarka.

Ahoj brácho, někde v dálce, nevím vůbec, jak se máš. A jak rád bych zase viděl, jak se usmíváš. Kolik dní, kolik nocí,

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, před námi zpravodajský souhrn. Ve Vodicích ve Středočeském kraji vzniká nový domov pro seniory. Podobná zařízení přitom po celém Česku stále chybějí. Kapacity neodpovídají poptávce a pro řadu penzistů a jejich rodiny je navíc někdy problém i vysoká cena. Krajští hygienici na Vysočině zkontrolují kosmetiku ve zhruba 8 prodejnách každý týden. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Už stihli odhalit skoro 900 výrobků. Pardubice budou na podzim pokračovat v odchytu toulavých koček a jejich kastraci. Průzkum lokalit totiž ukázal, že zvířat bez domova jsou ve městě tisíce a bez regulace by jejich počet dál rostl. Úmyslné ublížení na zdraví, ale i vyhrožování a vydírání. Nejen v Praze přibývá násilných trestných činů. V loňském roce jich policisté zaznamenali více než 1600. Vývoz obráběcích strojů z České republiky v letošním prvním pololetí pokračoval v poklesu. Ve srovnání s prvními 6 měsíci loňského roku se snížil o 12%. Dovoz těchto strojů o víc než 20% vzrostl. Do pátku probíhá mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. A spotřebitelské ceny v Česku v září zrychlily meziroční růst na 2,5% ze srpnových 1,9%. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.
2: Medicine man.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny tuláky a tulačky. Dneska nás na výlet pozvala paní Ljubka z Považia. Bude to na zámek Berchtold, nedaleko od středočeských Mnichovic. První zmínka o panském sídle a statku ve Vidovicích je z roku 1388, kdy byl vlastníkem panství Zemanský rod. Panské sídlo však zřejmě během druhé půle 15. století zaniklo, možná i následkem událostí v průběhu husitské revoluce. Dále byla ves několik set let rozdělena. V 17. století náležela ves Vidovice ke statku Velké Popovice, od roku 1808 pak ke vsi Chlum. V roku 1877 byl do zemských desek zapsán statek Vidovice. V roce 1894 byly statek a budovy odprodány novým majitelům, kteří tam roku 1904 provedli největší a nejpodstatnější stavební úpravy. Od roku 1906 je sídlo nazýváno nově vystaveným zámkem s parkem. Od druhé poloviny 20. století používala zámek Československá armáda, protivzdušná obrana Prahy. Po roce 1990 byl areál se zámkem převeden na obec a o 3 roky později prodán soukromé firmě. Od roku 2005 získal zámeček nové majitele. Ti provedli jeho celkovou rekonstrukci. Přistavili křídlo do parku, park rozšířili, postavili sportcentrum na zámečku a zpřístupnili zámek veřejnosti. V roce 2005 byl zámek pojmenován podle nalezeného erbu hraběte Otokara Berchtolda. Areál je dnes určen zejména pro firemní či rodinné aktivity, ale také ke sportovním účelům. V rámci zámku je i několik výstavních prostor. V přízemí je unikátní expozice Venkovského muzea Kunic a okolí. Najdete tam velice rozmanité sbírky a předměty. Expozice nabízí rozsáhlou sbírku přes hudební nástroje, staré divadelní kulisy, kroje až po žraloky. Unikátní je řazení exponátů, které je zachované tak, jak vznikalo před mnoha lety. Lze říci, že je to takové muzeum vesnického muzea. Více informací o zámku Berchtold najdete například na Wikipedii. Paní Ljubke z Považia za všechny tuláky pěkně děkuji za tip. S vámi všemi se loučí Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Květákový placičky, podle mojí babičky, květákový dobroty, podle tety Doroty, květákový karboše, podle strejdy Jaroše. Adep květákový a karfiolový týden.
2: Ahoj, pěkný podvečer u Čaj o 6. Dneska si uděláme rychlé a velmi dobré květákové karbanátky. Jeden květák, 3 vejce, několik lžic dobré strouhanky, výborná je japonská panko, sůl, pepř, lžička majoránky, to je všechno. Květák uvaříme v osolené vodě, tak 5 minut, sedíme, necháme vychladnout. Rozmačkáme ho mačkadlem na brambory. K tomu květáku přidáme žloutky ze tří vajec, z bílku ušleháme pevný sníh se špetkou soli. Ke květákové směsi přidáme ty 4 lžíce strouhanky, ochutíme solí, pepřem a rozemnutou majoránkou a na závěr jemně, ale opravdu něžně přimícháme ušlehaný sníh a smažíme vytvarované placičky. Jako příloha je vynikající třeba bramborová kaše nebo vařený brambor, nebo jen tak nahoře i dole bez. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na čtvrtek, jenom jedna čtvrteční Bohumín Chalupky, další Bruntál Krnov ve čtvrtek končí a pak dvě delší polodenní železniční výluky, Radnice Chrást u Plzně a Šumperk Závřeh na Moravě. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na kant.

0: 46.
1: Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
2: Milí posluchači, Rosťa Čapek a Iva Čapková vás vítají u dalších bluegrassových tipů. Dnes vám představíme akustické trio Frieda and Company, které ve své autorské tvorbě míchá prvky bluegrassu a folku. Snaží se objevovat nové zvukové možnosti a soustředí se na sílu vokálu a textů.
3: I jejich nástrojové obsazení je netradiční. Trio tvoří Albína Pecová, která hraje na dobro a zpívá, kytarista František Pastor a baskytarista Čenda Fiala. Po období hraní ve větším pětičlenném bandu se trio vrací k čistému akustickému výrazu, který je autentický, osobitý a plný příběhů.

0: Písničku Jsem ti v patách, která právě dozněla, napsala Albína Pecová pro CD Kompas, které Frida and Company vydali v roce 2023.
1: Druhá skladba, která vyšla letos, je společným dílem Františka Pastora a Albíny Pecové. Nazvali ji Čtyři muži a přináší příběh o čtyřech bratrech vracejících se domů z války. Je to skladba o návratu, o rodině a o tom, že i po těžkých časech může přijít světlo.
0: Poslechněte si ji společně s námi a nezapomeňte, že Rosťa a Iva Čapkovi pro vás tipy na zajímavé české bluegrassové kapely připravují každý týden.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Manuální řazení procvičuje mozek, tvrdí studie. Taková informace se objevila nejen na webu novinky.cz. Automobily s manuální převodovkou nutí řidiče aktivovat při jízdě části mozku odpovědné za soustředění, paměť a rozhodování. Mozek se tak procvičuje, což by mělo prospívat jeho kondici. Zatímco dříve byly manuální převodovky standardem, v posledních letech se u nových aut stále častěji setkáváme výhradně s automatickými převodovkami. Ty slibují někdy nižší spotřebu a nižší emise, nebo třeba vyšší komfort a také si lépe rozumí s hybridními systémy. Manuální převodovky by však vedle většího zážitku z jízdy mohly nabídnout i benefit pro zdraví mozku. Naznačuje to studie, za kterou stojí profesor Ryuta Kawashima, který vede výzkum v oblasti procvičování mozku na Ústavu pro vývoj stárnutí a rakovinu Japonské univerzity v Tohoku. Profesor Kawashima přitom i stojí za sérií her Brain Age pro Nintendo, které měly za cíl mozek procvičovat. Podle studie, na kterou upozornil japonský web Best Car Web, by měla jízda ve voze s manuální převodovkou zapojovat prefrontální kortex, tedy část mozku odpovědnou za paměť, pozornost i rozhodování. Řízení s manuální převodovkou totiž po řidiči vyžaduje sledovat okolí, citlivě sešlapávat spojkový pedál, vybrat a zařadit správnou rychlost a všechny tyto činnosti pak synchronizovat. To vyžaduje po mozku mnohem větší zapojení než jízda s vozem osazeným automatickou převodovkou. Podle výzkumu, na který Best Car Web odkazuje, by tak pravidelné řízení vozidla s manuální převodovkou, a to i včetně motocyklu, mělo mít vliv na udržování duševního zdraví a kognitivních funkcí. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
2: Radio. Nade všechno je mu jeho klavír.
3: Vždyť je to moje černobílá láska.
2: 87 kláves a pak teprv já.
3: 88, Naděl, pozor.
2: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
3: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, a mám pro vás pozvánku na naše zítřejší ranní vysílání. Právě při něm si mimo jiné budeme povídat o vesmíru. Ano, navštívíme hluboký vzdálený vesmír a řeč bude o Keplerově kometě. A možná nevíte, a my vám to připomeneme v případě, že máte ve svém okolí nějakou Věrku, protože právě Věra zítra slaví svůj svátek. No a jaký je původ tohoto jména, dovíte se právě při našem zítřejším ranním vysílání a vězte, že budete velmi překvapení. Těšíme se na vás. Zítra Kačka a Vláďa, úderem 6. hodiny ranní.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Marty Robbins. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm John Morgan, Kid Myself. A je tu místo čtvrté. Ani na něm se nic nezměnilo. Zůstává na něm novinka z minule. Morgan Wallen, Been By Now.

Doznělo místo třetí, i to je stejné jako minule, Kenny Chesney, Carry On. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryweight parády. Minule první Luke Combs s nahrávkou Be By You klesl na druhé místo a na čili jej vystřídala Stella Lefty s nahrávkou Boston.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1985 byl song Country Boy Rickyho Skeksa. Združení čtyř hvězd country vytvořilo se skupení Highwaymen a stejnojmenná písnička dobyla první místo hitparády v roce 1985 na konci léta. No a na podzim pak měli hit Statler Brothers s písní Too Much on My Heart.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

Snad žádný interpret neprocházel tolika stylovými a žánrovými proměnami jako za 30 let své aktivní kariéry Marty Robbins. Sice byl vždy svými kořeny v country, ale úspěchy slavil i s popovými či westernovými písněmi, právě tak jako s muzikou rock'n'rollovou či bluegrassovou, to v 50. letech. A v každém stylu měl své fanoušky, kteří bývali často jeho žánrovými výlety překvapováni. Jeho countryové úspěchy se začaly začátkem 60. let s písněmi jako Big Iron nebo El Paso, obě jsme už slyšeli. Ale předtím měl již řadu hitů rock'n'rollových, rockabillyových či popových z 50. let. Například svížený leč sladáček, Why Sport Coat and a Pink Carnation nebo Story of My Life. A z 60. let jmenujeme třeba Ruby Ann, Devil Woman nebo Ribbon of Darkness, ty za chvilku uslyšíme. Na počátku 60. let byl Marty Robbins úspěšný také jako automobilový závodník. Naštěstí to nemělo žádný negativní vliv na jeho uměleckou kariéru. Ta pokračovala i přes celá 70. léta.

Marty Robbins se narodil 26. září 1925 v Arizoně na ranči a tak byl v kontaktu s kovboji, rodem a samozřejmě i s muzikou. Mezi předky měl místní úspěšné muzikanty. Měl trochu toulavou povahu a tak ve svých 12 letech měl i pár drobných problémů se zákony. V letech 1943 až 1947 byl u námořnictva, kde se zdokonalil i ve hře na kytaru a po návratu se začal prosazovat na hudební scéně. První singl vydává Marty Robbins v roce 1952. Po celá 50. léta koketoval a experimentoval snad se všemi tehdejšími populárními styly a ve všech získával úspěchy. Jmenujeme například Singing the Blues nebo rock'n'rollovou Maybelline. Spolupracoval i se swingovým orchestrem Ray Conniffa či s havajskými muzikanty. Koncem 50. let natočil i několik westernových filmů a ty vpravdě znamenaly jeho trvalejší obrat ke country a westernu. No a o letech 60. a 70. jsme si už povídali.

Koncem 60. let začal Marty Robin získávat i ocenění. To vyvrcholilo v roce 1970 cenou Grammy a po celá 70. léta byl na výsluní popularity již jako uznávaná stálice. Zpíval poslední koncert před rekonstrukcí a první koncert po rekonstrukci Grand Ole Opry. Do nešvilské autorské síně slávy vstoupil v roce 1975. Na počátku 80. let jej ale začalo několikrát zrazovat srdce a třetímu srdečnímu záchvatu podlehl 8. prosince 1982.

Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller. Pořad zaznamenal a smontoval a už minule se mu za to poděkoval Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října v 19 hodin a 30 minut v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ale bude, když přijdete s dobrou náladou. Večer s kapelou Podobraz se chystá na čtvrtek 8. října od 19 hodin v restauraci Pohoda na jihu, Starobylá ulice Praha 11 Háje. Čeká vás vydatná porce country s příchutí bluegrassu. Pokud máte rádi americkou country, blues i rock, tak přijďte do restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zahraje tam Davida Nicola Brand, a to v pátek 9. října od 19 hodin. Je tady další folkový recital lokeckého písničkáře, tentokrát v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou Kyďák miluje. K tomu mnoho dalších známých i novějších songů. To byly nejnovější pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 7. října vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a také vás vítám v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska začneme jednou velmi známou písní, kterou pochopitelně znáte i z vysílání Country Rádia. Je to velmi slavná píseň Ache Break a Heart, kterou v roce 1991 naspíval Billy Ray Cyrus a která ho katapultovala naprosto na totální špičku, nejenom ve světě country, protože ta píseň vítězila i na popových a dokonce i rockových hitparádách a zněla doslova po celém světě. No a já vám pustím tuhle tu píseň v podání Billy Ray Cyruse tak, jak vznikla o mnoho let později, protože udělal takovou verzi k 25. výročí téhleté písně. No a nebyl na to sám, protože do studia si pozval velikou country hvězdu Ronnieho Millsapa, což je člověk, který vlastně tím svým pojetím country osciloval vždycky na hraně trošku soulu, R&B a těchto stylů, ale samozřejmě country hudba dominovala. No a jednoho dne se setkali a pojali tu společnou myšlenku, že Ache Break a Heart zkrátka oslaví společně, a myslím si, že se to povedlo. Tak jdeme si to poslechnout. Přeji vám hezký večer.

byla kapela Pozdní sběr a jejich krásná česká verze velikého hitu Neil Younga Harvest Moon. Píseň, která patří k takovým, řekl bych, klenotům Neil Younga, který je také vždycky osciloval, jak jsem říkal, na hraně několika žánrů. On vlastně je brán rockery, ale stejně tak ho mají rádi i milovníci country a folkové muziky. Ostatně jeho spolupráce s triem Crosby, Stills and Nash je velmi známa. Teď vám pustím jednoho rapera, jednoho velmi slavného rapera, jednoho z nejslavnějších na světě konkrétně, který se jmenuje Post Malone. Ale nebojte se, nebudeme rapovat, protože Post Malone v roce 2024 v létě vydal skvělé album, které bylo ryze countryové. On některé ty písně dokonce představil, myslím, že to bylo v loňském roce, když byl v Praze naživo v Letňanech. Tak ty písničky jsou opravdu všechny ryze countryový, a to z toho důvodu, že on říkal, že když byl malý kluk, tak jeho tatínek miloval rockovou muziku, ale miloval taky country, takže mnoho těch písniček si doma pouštěl, taky je spolu hrávali, takže logicky jednoho dne musel natočit country album. A to album vyšlo v dvou takových variantách, na té jedné verzi je celkem 18 písní, a kdybyste měli takovou speciální prodlouženou verzi, tak tam je ještě o 9 písní víc, no a jednu z nich vám právě teď pustím. A jinak nutno podotknout, že na těch všech písních se podílel Post Malone také coby autor, takže tam projevil opravdu svůj mimořádný cit a talent pro country hudbu. No a na tom albumu je také mimochodem mnoho duetů. Zpívá tam s ním třeba Tim McGraw, Hank Williams Jr., Morgan Wallen, Blake Shelton, dokonce Dolly Parton, Brad Paisley, Jelly Roll, no obrovská spousta zpěváků, a co píseň, to tedy perla, musím říct. Velice se to album povedlo i zvukově, hrají mu tam vynikající muzikanti. No a já jsem vybral z toho alba, řekl bych, možná takovou nejcountryovější píseň, protože v country hudbě je velmi oblíben takový speciální směr, kterému se říká western swing, už jsem o něm vyprávil několikrát. No a i Post Malone samozřejmě tenhle ten směr má rád, no a proto složil a naspíval na to album písničku, která se jmenuje Who Needs You. Tak takhle zpívají country rapeři

To byla vzpomínka na kapelu Marcias, zpívala samozřejmě Zuzana Michnová, písnička Co tě čeká. Tak, teď mám pro vás další takovou hudební lahůdku. Zazní píseň, kterou určitě dobře znáte, zejména tedy vy, kteří máte rádi jednak rockovou muziku a kteří taky máte rádi film Rocky, konkrétně ten třetí díl, třetí pokračování. Jedná se totiž o píseň Eye of the Tiger, tedy Oko tygra. Je to písnička, kterou složila a nahrála kapela Survivor v roce 82. Složili její členové Frankie Sullivan a Jim Patrick. A mimochodem ta píseň byla nominována na 25. ročník udílení cen Grammy rovnou ve třech kategoriích. A sice nejlepší originální píseň a také nejlepší výkon, co se týká dua nebo kapely. No a tu kategorii skutečně vyhrála, kategorii píseň roku a nejlepší originální píseň roku bohužel ne, ale už i ty nominace stačily. Hlavně vzhledem k tomu, že do té doby kapela Survivor vydala dvě velmi, dá se říct, neúspěšná alba. Dokonce s nimi vydavatel potom rozvázal smlouvu, ale pak se to všechno obrátilo, protože když vznikalo třetí pokračování filmu Rocky o slavném boxerovi Rocky Balboovi, samozřejmě se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli, tak Sylvester Stallone, který už samozřejmě od počátku ty filmy, on ho jednak vymyslel ten scénář a také režíroval velmi úspěšně, tak se snažil do toho filmu, do toho třetího pokračování jako titulní píseň získat Another One Bites the Dust od kapely Queen. No ale tomu bylo zamítnuto. Myslím si, že dodnes Queeni si rvou vlasy, že to neudělali, protože jenom ta píseň by jim přinesla obrovskou slávu, ještě větší, než samozřejmě mají, a hlavně spoustu peněz ještě navíc. No ale tak když to zamítli, no tak Sylvester Stallone oslovil právě kapelu Survivor, jestli by napsali nějakou píseň, no a zbytek je opravdu historie. Pánové sedli, napsali Eye of the Tiger, no a hit byl na světě a dodnes tu píseň máme všichni rádi. Já vám ji teďka ovšem pustím v podání slavného swingaře, zpěváka nebo popového zpěváka taky Paula Anky, který mimochodem letos o prázdninách v červenci oslavil 85. narozeniny. A Paul Anka tuhle tu píseň zařadil na jedno speciální album, které nazval Rock Swings, tedy písničky, které pochází z rockového světa, a on je přetavil do zvuku s big bandem, abych tak řekl, což je náramná událost. Už jsem vám takhle jednu píseň pouštěl, byla to skladba Jump od rockové kapely Van Halen, takže dneska je to další pokračování. A abyste tedy slyšeli ten rozdíl, tak já vám nejdřív pustím ten originál od kapely Survivor z roku 82, tak dobře poslouchejte.

Tak, to byla teda malá ochutnávka. Tohle je ten originál z roku 82. No a teď si poslechněte, co s tou písní udělal již zmiňovaný Paul Anka. Jdeme na to.

Myslím si, že představovat, zejména tedy vám, posluchačům Country Rádia, veliký hit S tím bláznem se nic nezačínej, který v 80. letech naspíval Pavel Bobek s Marií Rotrovou, je zbytečné. Ta písnička v originále pochází z repertoáru Kennyho Rogerse a on si do té písně přizval jistou Kim Carnes, což je dáma, která mimochodem oslavila letos o prázdninách taky 81 let, žije v Nashvillu, kde si koupila velký dům, jinak pochází z Los Angeles. No a Kim Carnes se k tomu duetu dostala takovým zvláštním způsobem, protože když Kenny Rogers připravoval novou desku tehdy, v těch 80. letech, v první polovině, tak oslovil právě Kim Carnes a jejího manžela, jestli by mu napsali nějaké písně, protože oni v té době byli docela známí tím, že psali společně písně. No a oni mu mimo jiné složili právě i Don't Fall in Love with a Dreamer. No a Kenny Rogers vůbec vlastně netušil, s kým to bude zpívat. A když mu tu píseň dodali, tak si ji poslechl a říkal, no to je přece úplně jasný, s kým to budu zpívat, protože ten demo snímek mu naspívala samozřejmě Kim Carnes osobně, tak říkal, no proč já bych někoho hledal, když tady mám takhle skvělou zpěvačku. No a písničku naspívali a byl to obrovský hit, no. A Kim Carnes se samozřejmě věnuje dodnes i svým projektům, i když už ne úplně, ona v jednom rozhovoru, který jsem s ní poměrně nedávno četl, říkala, že už se chce věnovat jenom vnukům a práci na zahrádce u svého domu. Ten dům je mimochodem velký, viděl jsem fotku, to je něco ve stylu třeba jako 30+3 s kurtem, s bazénem, takže tam má opravdu co dělat, takže už tolik nepíše, ale pořád se tomu věnuje. Úplně na to nezanevřela. No a já vám teď pustím jednu z písniček toho její soulové alba. Mimochodem složila také obrovský hit Bette Davis Eyes, kterou naspívala, což je taky píseň, kterou shodou okolností u nás v češtině naspívala Marie Rotrova. Teď vám pustím písničku, kterou Kim Carnes naspívala na jedno ze svých alb a je to, řekl bych, taková ryzí countryovka. Jmenuje se Just to See You Smile.

0: Mít svůj kout, ano, tak tuhle tu písničku znáte samozřejmě v podání Jitky Zelenkové, pro kterou jí napsal Petr Habka, a takhle krásný naspívala Petrova dcera Petra Habková na desku, kterou věnovala právě svému tatínkovi, kde nahrála ty jeho veliké hity Jenom za doprovodu piana nebo nějakých lehkých občas smyčců nebo kytary. Krásná deska, doporučuji. Teď mám pro vás další nádhernou skladbu, jedna z nejkrásnějších balad vůbec, která se jmenuje Love Will Keep Us Alive. Je to píseň, kterou zařadila kapela Eagles v roce 1994, když se po 14 letech sešli od doby, kdy se tedy rozpadli, tak ji zařadili na album Hell Freezes Over, velmi vtipný název, což je takové pořekadlo, až peklo zamrzne, tím chtěli pánové naznačit, že v tom roce 80, že už se nikdy nesejdou. Když se jeden novinář ptal, kdy se sejdou, tak oni odpověděli, až peklo zamrzne. Rovná se nikdy. No, uplynulo 14 let a sešli se. No a tuhle tu písničku zařadili na to album. Zajímavé je, že to byla poslední nahrávka, kterou s nimi pořídil jeden z jejich členů, Don Felder, který byl následně ze skupiny odejít pro nějaké vnitřní nesrovnalosti. No a tu písničku pro pány napsal mimo jiné také Paul Carrack, vynikající zpěvák a skladatel. No a ten ji také nahrál na několik svých alb v mnoha úpravách, teď naposledy na své country album. Tam ji nahrál v takové rizí country úpravě. Taky nahrál se smyčci v Londýně s Filharmonií. Tam si dokonce pozval Timothyho B. Schmidta, člena kapely Eagles, aby mu zpíval druhý hlas. No a já mám teď pro vás jednu nádhernou verzi z živého koncertu. Je to do sbírky trošku, skladba. A nechal jsem nám záměrně i to úvodní slovo, kde Paul Carrack k písni vypráví. Tak jdeme na to.
1: I'm gonna do a song now, written by Pete Saville and Jim Capaldi and myself. Recorded by the Eagles on their Hell Freezes Over album. It's called Love Will Keep Us Alive.

0: To byl Pavel Kaiser a skvělá kapela Netto, píseň Noční můry z repertoáru Vince Gilla. No, když jsme u těch devadesátek, což je píseň, která pochází právě z devadesátek, tak si dáme ještě jedny mé milované country devadesátky. Bude to písnička od skvělé zpěvačky Patti Loveless a Try to Think About Elvis. Snažím se myslet na Elvise. No, je to píseň o zamilované dívce, která je opravdu až po uši zamilovaná do hocha a zpívá tam, no, snažím se myslet na Elvise, na Memphis, myslím na palmy, na fíkové listy, na tvora z Černé laguny a myslím na vysoký podpatky a dobrý nabídky, cokoliv prostě, abych překonala to, že se nemůžu soustředit a myslím jenom na tebe. Velmi vtipná píseň a ještě vtipnější klip doporuči. Pojďme zazpomínat na 90. léta. Patti Loveless.
1: Oh, I'm sorry, I forgot where I was.

Tak, takhle myslela na Elvis Patti Loveless v krásné písně velikém hitu 90. let I Try to Think About Elvis. No a já na závěr bych ještě jednou rád vzpomenul narozeniny velikána pana Jiřího Suchého, které slavil přesně před týdnem, oslavil 95, něco naprosto nevídaného. Já jsem mu samozřejmě věnoval tak taky několik písní přímo v den jeho narozenin, ale teď mu pošlu ještě jednu písničku, taková netradiční, řekl bych, je to jeden z velmi známých jazzových standardů, který pan Suchý naspíval na desku s Leonou Machálkovou a dokonce také tu píseň opatřil českým textem a řekl bych, že je to takový typický jazyk pana Jiřího Suchého. Neumím si představit, že by takový jazzový standard někdo otextoval lépe. Ta písnička se jmenuje Pláču. No a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje hezký poslech.

Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starým vojenském.

Teď je to teprve country, tak se jmenovala písnička, která právě dozněla v podání Martyho Stewarta, veliké hvězdy americké country, píseň z roku 1992. Je 21 hodin 12 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci, no a společně se mnou tady bude především mnoho skvělých písní, ale nejen to, protože už za pár minut mám pro vás ve vysílání živě na telefonu jednoho opravdu velmi speciálního a mně milého hosta, kterým je jeden hudebník, kterého nebudu zatím ještě jmenovat, budu vás trošičku napínat. A jak bývá zvykem, tak jedna z písní vám napoví, kdo by to asi mohl být, ale je to teda těžký kvíz, protože těch písní zazní několik, ještě než ho přivítám, tak můžete pátrat. Teď už je připravená Jana Kratochvílová, pro mě jedna z nejlepších našich zpěvaček a písnička V stínu kapradiny. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: jsem velmi vděčný osudu za to, že na své muzikantské cestě jsem potkal a zaplať pánbu stále potkávám skvělé hudebníky. A aby to nebylo málo, tak jsem měl to štěstí, že jsem potkal naprosto výjimečné hudebníky. A aby to nebylo taky málo, tak mě osud dopřál, že jsem s takovými hudebníky mohl spolupracovat, setkat se s nimi na jednom jevišti, což musím tedy říct, že je to opravdu muzikantské štěstí. No a takový člověk, o kterém mluvím, je právě teď na telefonu a je to můj dnešní velmi vzácný a milý host. Je to hudební skladatel, aranžér, producent, zpěvák, dá se říct multiinstrumentalista, protože skvěle hraje na piano, na klarinet, na perkuse a na spoustu dalších věcí. Je to také duchovní otec a zakladatel vokálního kvartetu Čtyřtet a také jeden z nejbližších spolupracovníků Karla Svobody a ten výčet by mohl pokračovat, ale tohle jsem zmínil jenom za vše. Mým dnešním velmi milým hostem je pan Jiří Škorpík. Jirko, já tě vítám na Country Rádiu, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer všem posluchačům.
0: Jirko, od čeho jsem tě vytrhl? Neskládáš zrovna, nejsi ponořen do skládání nějakého muzikálu nebo opery snad?
1: Ne. Jsem v Županu, jsem připraven spát, protože ráno brzo vstávám v půl páté, abych byl na Pražské konzervatoři včas.
0: Ano, to je totiž novinka, milí posluchači, no relativní novinka, už Jirka mi prozradil, že jsou to 2 roky, kdy ty, Jirko, učíš na Pražské konzervatoři. Prosím tě, přibliž posluchačům Country Rádia přesně o co jde a je s tím spojená mimochodem také jedna pozvánka speciální.
1: No tak já jsem dostal před vlastně mnoha lety nabídku učit na konzervatoři Jana Dejla v Praze na Malé straně na Maltéském náměstí. Tenkrát vlastně byl 400 a času bylo málo, tak jsem odmítl druhou nabídku, taky jsem odmítl zase z jiných důvodů. No a třetí nabídka už se neodmítá, takže před rokem jsem začal učit na popoddělení a je tam moc hezky.
0: No to si myslím a hlavně je to hezký, ty vidíš tu práci, jak to vzniká, jak se to daří, jak jsou tam spokojení žáci a to si myslím, že je hezký, že tě to taky tak hezky duchovně popohání k životu, že jo?
1: Tak určitě, to určitě.
0: Prosím tě, ještě když teda jsme zmiňovali Čtyřtet, tak zazněla píseň Colors of the World. Co k té písničce řekneš? Mě to připomíná takový africký rytmy. To na mě to tak působí. Jak ta píseň vznikla, jak jsi ji složil, protože ty jsi jejím autorem?
1: No, to se budeš divit. Tohle je vlastně jediná původní skladba vokálního seskupení Čtyřtet a vznikla de facto na zakázku, protože Čtyřtet měl reprezentovat tenkrát Českou republiku na Eurosongu. No a takže jsem složil tuhle tu písničku, natočili jsme ji. No, ale pak, protože jsme byli samozřejmě 4, tak stačilo, když jeden řekl, že se mu tam nechce, takže jsme tam nakonec nejeli, ale ta písnička už byla natočená, notabene smyšce tam hrají členové České filharmonie, je tam úžasný velký sbor natočení, perkusisté tam hrají, je to opravdu taková ta poctivá nahrávka, tak jsme ji nakonec zařadili i na jedno z CD Čtyřtetu a jsme ji vlastně hráli na koncertech.
0: Ona je to taková světová skladba, rozmáchlá do světa, mně to připadá opravdu... No, je to takový, jak od nějakého opravdu, tím nechci říct, že nejsi, právě že jsi tím, si to potvrdil, ale jako světový autor nějaký, kdyby to složil opravdu nějaký opravdu veliký mazák, tak proto já tě považuji mimo jiné za naprosto výjimečného hudebníka. A samozřejmě nebudu se ptát na to, kdo řekl, že tam vystoupit nechce, jestli to byl Jirka Korn, nebo to nevím, to nebudu zjišťovat, nebudu to z tebe lámat, ale je to škoda, protože taková píseň tam měla samozřejmě zaznít. No, mimochodem, řekl jsem to správně, že ty jsi vlastně byl duchovní otec Čtyřtetu, je to tak, že jo? Ty jsi to vlastně celý vymyslel a založil, nebo?
1: Je to tak, že vlastně před mnoha lety se mě ozval Jirka Korn a chtěl vlastně nějaké doplnění do svého nového koncertu TEP a vlastně, že by si představoval něco vokálního. Jelikož už něco jsem takového zkoušel na muzikálu Drákula, vlastně se zpívali ve 4 a kapela a tak, tak jsem si říkal, tak by to mohlo být a kapelové. No, oslovil jsem vlastně Dušana Kolára a dlouho jsme scháněli 4. No ale tak vlastně Jirka Korn, když mě k tomu oslovil, tak jsem šel po Vinohradské ulici a tak jsem si představoval, co by vokálně se dalo udělat a nakonec jsem mu volal hned zpátky, že budeme čtyři chlapy a že první písně, které uděláme, budou Bee Gees, How Deep Is Your Love a,
0: no, moje milovaná, ano.
1: a samozřejmě Tears in Heaven.
0: Jistě, Eric Clapton, ano.
1: Eric Clapton, takže tak to začalo tenkrát, no a po 20 letech to skončilo.
0: No, tak protože všechno má prostě svůj konec a něco má tak svůj začátek, ale vy jste taky skvěle dělali Michaela Jacksona to a spoustu dalších věcí samozřejmě. Posluchači všem vám doporučuji, jestli neznáte tvorbu čtyřtetu, tak musíte určitě nutně slyšet. Ale ty máš, Jirko, jinou novinku. Není to čtyřtet, ale to bys mohl říct, to je další tvoje dítě.
1: No, tak jelikož čtyřtet odešel, nebo ta legenda vlastně usnula, tak já jsem se rozhodl vlastně, protože miluji sbory a pracuji na nich už od dětství a ta láska k kapelovému zpívání je u mě trvalá, tak jsem se rozhodl založit vokální seskupení Šestet.
0: To je ale hodně mazaný teda.
1: No, takže Šestka, to je ta vlastně a vlastně budeme pokračovat. Je tam se mnou Dušan Kolár.
0: Tak to je pěkný, tak to vám držím pěstě, ať se všechno daří. No a mimochodem, tedy, když jsi zmiňoval muzikál Drákula, tak jsem také říkal, že ty spolupracoval mnoho let s Karlem Svobodou. To byla určitě spolupráce, na kterou taky rád vzpomínáš, jo?
1: Každý den na ní vzpomínám. A teď ještě víc, protože shodou okolností předevčírem jsem si přinesl nádhernou fotografii Jakuba Ludvíka, tak tady ve studiu u mě má Karel své čestné místo a je to výjimečná fotografie, kde se výjimečně směje.
0: No ale já mám pocit, že tvůj život není spjat pouze s touto fotografií, co se týká vzpomínek na Karla Svobodu, ale má to taky dosah až na jeviště, že jo? Taky v současnosti nějaký.
1: Má, protože vlastně letos dávám dohromady už druhou verzi koncertu Melodii a písní Karla Svobody s názvem Téma na román 2 a chystáme se vlastně koncertovat po celé naší zemi.
0: Takže jestli to chápu správně, tak je to taková přehlídka velkých písní Karla Svobody v podání různých zpěváků a všemu tomu velíš ty.
1: Ano, přesně tak a je to vlastně, ty písničky jsou některé i v zajímavých úpravách, tak jak vlastně jsem třeba i věděl, že Karel nad nima přemýšlel nebo tak. Takže je to takový překvapivý pro všechny a pro mě je to taková milá vzpomínka na něj.
0: Hlavně je to krásný, protože ty jsi opravdu jeden z nejnápaditějších aranžérů, který znám, takže opravdu pro milovníky hudby tohle to je naprostá lahůdka. Kde se posluchači dozvědí o tom, kde takové koncerty proběhnou?
1: Určitě na ticket portálu najdou vstupenky, teď zatím máme první dva koncerty, tuším na konci ledna a jeden z nich je v Olomouci, druhý si bohužel nepamatuju a potom vlastně březen, duben už vlastně bude už víc termínů, takže jistě na ticket portálu, jistě na sociálních sítích Téma na román 2.
0: Ano. Téma na román 2. No a ještě taky musím zmínit důležitou věc, aby byla nějaká konotace s žánrem folk country, tak ty jsi byl, už je to kolik, víc než 20 let je to určitě, si myslím, kdy jsi byl vlastně členem doprovodné kapely Honzy Nedvěda. To byla ta velká kapela Poklad. Že?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak to je taky etapa, kterou já považuji za velmi podstatnou pro Honzu Nedvěda, protože ta kapela neskutečně hrála a hlavně zpívala, což jsi měla taky na triku, ty předpokládám.
1: Ne, to jsme měli na triku prostě všichni a všichni nás to bavilo a rád na to vzpomínám, přece jenom tu Honzovou muziku miluju a milovat ji budu vždycky.
0: Je to krásný, protože tvůj muzikantský život je velmi pestrý, proplouváš mezi muzikou Honzy Nedvěda, Karla Svobody, samý nádherný věci, mě nezbývá než ti k tomu gratulovat, k takovým lahůdkám. Tak to jsou asi všechno aktuální věci, které teďka zažíváš, ale já bych teď moc rád, Jirko, na závěr našeho povídání, za které ti děkuju, tak bych se tě rád zeptal, jestli bys nechtěl zavítat někdy za mnou večer živě do vysílání, že bychom si tady spolu sedli a povídali si a třeba vzpomněli i na Karla Svobodu písní nebo na Honzu Nedvěda. Byl bys pro?
1: No samozřejmě, moc rád, za tebou moc rád přijdu.
0: Jseš moc hodnej, tak já tě beru za slovo, až přijde ten správný čas, tak se domluvíme a budeme hodně vzpomínat. Já bych teďka na závěr rád pustil jednu nádhernou píseň, která se jmenuje Zrnko písku. Už ten název je krásný. Tu písničku, milí posluchači, bude zpívat přímo pan Jiří Škorpík, můj dnešní host. Jirko, co k té písni prozradíš?
1: No, to je těžké o té písni mluvit. No. Řekněme, že jsem do ní dal celé svoje srdce.
0: Ano, víc není potřeba co dodávat. Jirko, já ti moc krát děkuju, že jsi zavítal na vlny Country Rádia. Budu se těšit, že zavítáš i osobně. Měj se moc hezky, ať se ti daří tvé veškeré hudební počínání. Pozdravuji svoje děvčata doma. Mějte krásný čas společný, ať se vám všechno daří, buďte zdraví a budu se na tebe moc těšit. Měj se hezky, Jirko.
1: Děkuju, Peťo, já děkuju moc a budu se taky těšit na popovídanou.
0: Děkuju ti. Mým dnešním velmi milým speciálním hostem byl pan Jiří Škorpík.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

To byla Věra Martinová a písnička z roku 1989, kterou v témže roce zařadila na LPčko Dál jen vejdi. No, když jsme tedy u těch letopočtů, tak v příští hodině se určitě podíváme malinko do historie, tedy konkrétně na datum 7. října, na dnešní datum, cože se to zajímavého událo jak u nás, tak ve světě. No, ale už teď udělám takovou malou vzpomínku na jedno důležité datum. 7. října v roce 1953 se narodil bubeník slavné americké rockové kapely Bon Jovi, pan Tico Torres. Dneska slaví 73. narození, mně to přijde úplně neuvěřitelný, protože pořád mám ty kapely, jako jsou právě Bon Jovi, v paměti, jako ty, přece ty mladý kluky, ty mladý rozjívený rockery, a oni jsou to vlastně už páni v letech, je to neuvěřitelný. Tak Tico Torresovi posílám na dálku pozdrav, no a zahrajeme si samozřejmě Bon Jovi, ale nebojte, nepustím do vás žádnou jejich rockovou věc, ale naopak píseň, kterou zařadili na své jediné a skvělé country album, které nazvali Lost Highway, což je taková reminiscence na píseň Henka Williamse, kterého taky mají moc rádi. A ta písnička se jmenuje One Step Closer. No a bubnuje v ní samozřejmě dnešní oslavenec Tico Torres. Petr Kocmar vám přeje klidný večer a těším se na vás po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš

22 hodin 9 minut posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Tohle byl Michal Tučný a jeho slavný Poslední kovboj. Vždycky, když tu písničku slyším, tak si vzpomenu na to, jak mi Michal vyprávil, že trvalo minimálně 2 roky, než se ta písnička usadila v srdcích milovníků country, že to nebylo hned na první dobrou takzvaně, že to opravdu trvalo, že to byl boj, že už si myslel, že skoro ta píseň nepronikne, a nakonec se stalo, no a vidíte, dneska jeden z největších hitů. No, taky musím říct důležitou věc hned na začátku hodiny, že dneska je světový den za důstojnou práci. A myslím si, že o tomhle by mohl vyprávět třeba takový Mel Haggard nebo Willie Nelson, ale Mel Haggard trošku víc, protože ten si zažil i vězení dokonce a tam si teda máknul. Podle toho, jak jsem četl v těch jeho vzpomínkách, tak to nebyl žádný med. Pak se teda napravil. Stalo se tak díky koncertu Johnnyho Cashe, který schlédl v tom vězení, tedy jako vězeň. Pak na to často s Johnny Cashem vzpomínali a řekl si, hele, tak končím se špatným životem a začínám hudební život. A opravdu se to stalo. No a je to jedna z největších hvězd, přestože s námi už dlouho není, tak jeho písně ano. Takže ten dnešní světový den za důstojnou práci bychom mohli oslavit právě písní Mel Haggarda, kterou nazval Working Man Blues, tedy blues pracujícího muže. A pustím novější verzi, kterou nahrál se svým parťákem a slavným kolegou Willie Nelsonem. A shodou okolností tahle ta verze vyšla 4. října roku 2011, takže před rovnými 15 lety. Pojďme zaspomínat na Mel Haggarda.

0: Tak, sliboval jsem nahlédnutí do historie na nějaké zajímavé události a samozřejmě jdeme na to. Tak, co zajímavého se událo u nás i ve světě právě 7. října? No, když tedy teď dospíval brněnský zpěvák a skvělý kytarista Roman Pokorný, tak začneme rovnou v Brně. Roku 1486 byla totiž v Brně vytištěna první kniha, a sice Agenda Olomoucensis. Tahle ta vzácná kniha má 108 listů a tehdy ještě neměla dokonce titulní list. V roku 1989 vyšlo v Rudém právu Narozeninové přání Ferdinandu Vaňkovi s fotografií Václava Havla a skrytě se tak samozřejmě blahopřálo tehdejšímu disidentovi k 53. narozeninám. To byl velmi vydařený špílec. V roce 1992 zaniklo v Brně slavné satirické divadlo Večerní Brno. Nedávno jsem ve večerním vysílání vzpomínal jeho založení a hlavně ta legendární představení třeba s Valdou Matuškou, když tam hrál Krysaře a mnoho dalších. Já to tedy znám jenom z povídání třeba mých rodičů, kteří bývali pravidelnými návštěvníky, nadšenými. V roku 1492 míjí Krištof Kolumbus Floridu. V roku 1769 anglický mořeplavec James Cook doplul jako druhý Evropan k Novému Zélandu, no a tak vlastně zahájil jeho spojení se světem. V roku 1806 si nechal Ralph Wedgwood v Londýně patentovat uhlový papír. To je ten papír, který známe jako propisák, nebo někde se také říká průklepák. V roku 1900 byl poprvé použit název orientační běh. V roku 1991 proběhla, představte si, poslední svatba herečky Elizabeth Taylorové. V roku 2003 odstoupil tehdy kalifornský guvernér Gray Davis a vystřídal ho, ano, známý svalovec, hollywoodská hvězda Arnold Schwarzenegger. Roku 2016, a to je zpráva pro všechny milovníky počítačových her, byla vydána hra Mafia 3. Teďka už si myslím, nevím, jestli je trojka, nebo jestli novější, netuším, ale mladí jistě vědí. No a roku 1913 slavný Henry Ford zavedl výrobní linku, což byla tehdy naprosto převratná věc, no a tím pádem mohlo z továrny vyjíždět více a více vozidel Henryho Forda. Jak vždycky s oblibou říkám, to vyprávěl mi to už můj tatínek, když jsem byl malinký, bavili jsme se třeba o barvách, nějakého oblečení nebo čehokoliv, tak on říkal, vzpomeň si na to, co říkal starý dobrý Henry Ford. Měl takový firemní slogan, který pravil, ano, náš automobil můžete mít v jakékoliv barvě, pokud je to černá. Tak asi takhle. Myslím si, že k tomuto výročí by se senzačně hodila písnička Jerryho Reeda, což byl vynikající zpěvák, ale také opravdu famózní kytarista. A je to píseň, která se v roce 73 umístila na prvním místě parády Billboard Hot Country Singles. Bylo to někdy v létě a ta písnička pojednává právě o automobilu Ford. Jmenuje se Lord Mr. Ford.
1: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi.

Za malou chvíli je připravena písnička kapely Los Brňos, Američan ve štatlu. A já jsem si v souvislosti s ní vzpomněl na jedno povídání Marka Ebena, které si poznačil 27. ledna roku 2018 a vyšlo knižně v jeho knize Myšlenky za volantem. Tak já vám ho s dovolením ocituji. Co se člověk v těch novinách nedozví? Tuhle jsem se poučil, že existuje jakási paní Kardashianová, co je bohatá a točí show o tom, jak se jí pěkně žije. A ona si vám vzala nějakého pana Westa, co se zase živí rapováním, takže zpívá takové písně, jak je na všechno naštvaný a jak by všechny nejradši nakopal. A protože je na světě spousta lidí, kteří jsou taky naštvaní a taky by rádi všechny nakopali, tak si koupí ty jeho desky, takže on zbohatne, ale naštvaný být nepřestane, i když už má kolem krku spoustu zlatých řetězů a daří se mu dobře. Jenže kdyby nespíval ty naštvané písně, tak by se mu už tak dobře nedařilo. No a oni mají děti, jedno se jmenuje North jako sever, což mi přijde divné, když už se po tatínkovi jmenuje příjmením West jako západ. Takže se vlastně jmenuje Severozápad. A to druhé dítě se zase jmenuje Chicago. A už vidím, jak to nebohé dítě bude na každém úřadě prožívat totéž. Takže poprosím vaše jméno. Chicago. Neptám se na bydliště, ale na jméno. Chicago. Ono to v té angličtině zní docela dobře a možná jim to ani nepřijde legrační. Ale podle mě to divné je, to je jako by se u nás někdo jmenoval třeba Beroun. Beroun Novák. A navíc to Westovic Chicago je holčička, takže to by u nás mohla být klidně Frýdek Místek Nováková. Já myslím, že by se tomu lidi u nás řechtali, ale v Americe ne, tam jim to nepřijde. Třeba pan David Beckham s tou paní Spice Girlsovou má syna Brooklyna, což je čtvrt v New Yorku. To je jako kdyby třeba Ivan Trojan dal synovi jméno Hlubočepy Trojan. Tak nevím, jestli jsou jen ta naše jména místa klegrační a v Americe vážná, nebo jestli to je divné i tam a jen těm celebritám trochu hrabe. No, možná, že jestli o tom budu ještě dlouho přemýšlet, začne mi hrabat taky.

Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, a mám pro vás pozvánku na naše zítřejší ranní vysílání. Právě při něm si mimo jiné budeme povídat o vesmíru. Ano, navštívíme hluboký vzdálený vesmír a řeč bude o Keplerově kometě. A možná nevíte, a my vám to připomeneme v případě, že máte ve svém okolí nějakou Věrku, protože právě Věra zítra slaví svůj svátek. No a jaký je původ tohoto jména, dovíte se právě při našem zítřejším ranním vysílání a vězte, že budete velmi překvapení. Těšíme se na vás. Zítra Kačka a Vláďa, úderem 6. hodiny ranní.

Tak mám obavu, že se nám malinko zhorší počasí. Díval jsem se na předpověď, co nás čeká v následujících dnech, hlavně o víkendu. A zjistil jsem, že už zítra se to má podstatně zhoršit, že má pršet. Možná ještě přes den to půjde někde, ale večer to má přijít a pak má údajně lejt opravdu v pátek i v sobotu. V neděli trošku lepší, ale taky nic moc. Tak uvidíme, jestli teda třeba ten krásný dnešní teplý den byl poslední záchvěv toho indiánského nebo babího léta, chcete-li. Nechme se překvapit. V každém případě doufám, že to nebude ode dneška už na pořád nebo od zítřka, že noční déšť jde Českou republikou. To jsem si udělal takový malý oslý můstek k následující písni, kterou bude zpívat Pavel Bobek a která se jmenuje Noční déšť The Georgie. Já vám přeji hezký večer a těším se na vás po 23. hodině.

0: 23 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

mizeru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj horák, zmizte odtud, ať vás lezí.

0: železniční trať. Já do dne studi jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

23 hodin 8 minut posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, já jsem přemýšlel o lidské psychice, která dokáže být mnohdy velmi škodolibá. Třeba student u zkoušky nemůže si vzpomenout na něco, co doma určitě věděl, ale je možné, že v danou chvíli uvažoval o tom, že odpověď zapomněl. No a čím víc přemýšlí, tak tím víc má v hlavě pusto. Přitom mnohdy stačí, aby si řekl, není se čeho bát, odpověď určitě přijde sama. V mysli to totiž může udělat blik, no a vychrlí ze sebe i to, co nevěděl, že ví. Ty obavy mohou být pro spoustu osob i obyčejně nadělají nějakou paseku v našich duších, ale osobní trenér řady vrcholových sportovců, pan Marian Jelínek, o tom ví své a taky ví, co s tím. Publicista Jiří Kuchař přidal názorné příklady z historie na téma strachu a výsledkem je velmi užitečná publikace s názvem Jak se zbavit strachu a ne 30 kapitol a 21 technik, které změní váš život. Jak překonával strach apačský statečný, nutno podotknout náčelník a šaman Geronimo. I to se v knize dozvíte mimochodem. A já mám na vás, milí posluchači, otázku, jestli pak víte, jak se jmenoval Geronimo ve svém rodném jazyce. Pokud byste to věděli, tak si poznačte číslo do studia 210 323 333 a můžete zavolat a vyhrajete tu knihu Jak se zbavit strachu. A abyste neřekli, že vám nedám nápovědu, tak já vám ji dám. Takže, náčelník známý jako Geronimo se jmenoval za A, ten, který plave, nebo za B, ten, který zývá, a nebo za C, ten, který bubnuje. 210 323 333. Volat můžete právě teď.

0: No přátelé, bylo to opět velmi napínavé, telefonátů spousta, odpovědí také, ale ne všechny správné, ale až do chvíle, kdy zavolal evidentně znalec, posluchač Vladimír, kterého právě teď vítám v nočním vysílání Country Radia. Vladimír, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Taky přeju.
0: Jsem moc rád, že jste se dovolal, zvlášť proto, že jste říkal, že jste se dovolal poprvé.
1: Ano.
0: Úžasný, gratuluju. Tak, já jenom zopakuji otázku. Náčelník známý jako Geronimo se jmenoval za A, ten, který plave, nebo za B, ten, který zývá, a nebo za C, ten, který bubnuje. A vy jste správně řekl, že to je?
1: Jasně, jasně, ten, který zývá, za B.
0: Je to tak. Potlesk letí za vámi. Já teda tomu jenom doplním, že ten, který zývá, zkráceně vzýval, známý jako Geronimo, se proslavil zejména v letech 1885 až 86, kdy vlastně s hrstkou bojovníků unikal několika tisícům amerických a mexických vojáků. A pochopil jsem, že vy jste znalec, vy jste mi řekl, že se o tyhle věci zajímáte, takže určitě tak. Znáte celou tu historii. A vy jste taky říkal zajímavou věc, že chodíte na srazy nějaké, to byste mohl posluchačům říct. Jste tam, halo, halo?
1: Ano, ano, jsem tam, já musím tak napůl slyšet, že mi trošku uniká,
0: jo.
1: Říkáte v rádiu.
0: Jo, no jenom, že jsem říkal, že jste mi vyprávil o tom, že chodíte i na zajímavé srazy, mě to docela
1: zaujalo.
0: Ano,
1: ano, já jsem velkým ctitelem Zdeňka Buriana a jeho ilustrací a májovek a indiánů a sítna v podstatě a Carwooda, prostě a tohleto prostředí je mi velice blízký, možná bych dohledal jeho indiánský jméno, Geronimo nebo Geronimo, podle toho, ano. Jak se to řekne.
0: Ano.
1: On vlastně jako začal tím, že jsem s těm Mexičanům, jo? Ale pak s těma Američanama to bylo potom náročnější. No.
0: Hezký, tak teď jste nám to krásně vyjevil pěkně. Tak já vám ještě jednou gratuluju k té knize, nahlížel jsem do ní, je skvělá, myslím si, že se vám bude líbit. Užijte si je a posílám vám ještě jako malý bonus krásnou píseň Toma Pettyho Learn to Fly. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, díky moc.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

Dneska slaví 75. narozeniny jeden vynikající hudebník, který patří do takové kategorie těch hudebníků, jak bych tak řekl. No, všude ve světě je velmi známý a uznávaný, ale kdyby přijel k nám, tak mám pocit, že na něj přijde třeba 200 diváků někam. Je to zvláštní, ale je to tak, přestože to je člověk, který je členem rock'n'rollové síně slávy, také síně slávy skladatelů. Prodala přes 60 milionů alb celosvětově, z toho jenom asi 30 ve Spojených státech. A hlavně krom toho, že zpívá, hraje na kytaru, tak skládá senzační písničky. A to nejenom pro sebe, protože velmi často píše i pro své známé slavné kolegy, nebo si někteří od něj ty písně vypůjčují, takže je opravdu velmi uznávaný i co by skladatel. A mnoho country hudebníků ho uvádí jako zdroj inspirace, třeba Keith Urban, ten s ním dokonce natočil jeden duet. No a on byl celkem, myslím, že 13krát nebo 14krát, to už se nepamatuju, nominován na cenu Grammy a ku podivu vyhrál jenom jednu za celý svůj život, ale no, jenom v úvozovkách. I jedna cena Grammy, to je věc, o které se sní komukoliv na světě z muzikantů. Takže já bych moc rád teďka k těm 75nám Johnu Mellencampovi zahrál píseň a bude to skladba, kterou on před pár lety natočil s velmi slavným zpěvákem a svým kolegou, vlastně dá se říct člověkem, který je takzvaně na stejné lodi jako on, a sice s Bruce Springsteenem, a ta písnička se jmenuje Wasted Days.

Karavana. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už tento pátek po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana Country Radio.

John Lennon kdysi řekl jednu krásnou věc, on jich tedy řekl víc, ale jednu mám obzvláště rád. Říkáš, miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš, miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš, miluji tě. Přeji vám tedy klidné sny, zítra úspěšný den a naslyšenou se s vámi opět ve 20 hodin těší Petr Kocman.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?
1: Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově.

vypli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

Naše výroční rubrika je tentokrát z jedné poloviny gratulační. 4. října 1959 se narodil kapelník Bokomary Luboš Javůrek. To už jsme si připomínali minule, ale proč bychom si nemohli dát ještě jednu babičku Majku od Bokomary. Ta právě dozněla a druhá část bude vzpomínací. 11. října 2018 zemřel kytarista a zpěvák Tomáš Berka ze skupiny Corpus Delicti, ale nebo třeba také Vokobere. A tak nám Corpus Delicti jako vzpomínku zahrají dvě písničky Karolíno a Noční městem.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků.

To je první postupující z minulého měsíce do tohoto měsíce, tedy Sejfy Ponka, písnička s názvem Cesta domů. Postoupil tedy už dvakrát, po třetí to nebude už možné, pokud by teda pochopitelně vyhrál. Ale nepředbíhejme, máme začátek měsíce. To samé platí pro Honzu Novorku a písničku Díky písním, také postupují už po druhé.

plynou, těžko najít pro srovnání situaci jinou. Tak jich mám až po okraj, ne jeden hrníček, a kdo má největší, snad mít jatroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

rádi, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů.

Tak to je druhý postupující Honza Novorka. Trojice interpretů, kteří nepostoupili, spolektiv Vlasta Procházka a také Semiš si z toho nemusí nic dělat, protože se budou objevovat pochopitelně ve Folkmeny průběžně. A teď už pojďme za novinkami. Inženýr Vladimír na terásce, první říjnová novinka.

První říjnová novinka, inženýr Vladimír a na terásce. Soubor Molidury je 20 nebo možná 30členný soubor, který by zvládl i lecos a kapela, ale také má doprovodný nástroj. Velký úspěch měl na loňské Portě a tak jsem si řekl, že bych jednu z písní mohl zařadit právě do folkových stupňů. Molidury, druhá novinka, pod starou jabloní.

Nová novinka Molly Dury a nahrávka s názvem Pod starou jabloní a je to poslední, třetí novinka. Já vám ještě potom připomenu, jak se hlasuje a za týden se podíváme, jak už se nám to rozřadilo. Kam zbývá jít? The Folks.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tohle byla písnička Alex, kterou natočila skupina Meziměsto a natočila ji na své zbrusu nové CDčko, které pojmenovala Pramen, co neuteče. Už tuhle desku představoval kolega Milan Schmidt, tuším, že měl také hosty z Meziměsta, tak pochopitelně folkmeny nesmí na tuhle tu desku zapomenout. Alex soutěžil také v Bonanze. Kdo to je? Meziměsto. Vznikly v roce 2015, Ondřej Podešva, autor všech písní, zpěv kytara, Jana Vilíková, zpěv housle, Vojtěch Rohlíček, zpěv akordeon piano, Petr Gric, bas kytary, Adam Vojtěch, bicí a perkuse a Honza Skorunka, ten to všechno produkuje, mixuje a obstaral mastering tohohle CDčka. Na CDčku je celkem 13 písniček pro Meziměsto už typických. Meziměsto si drží svůj zvuk, který spočívá především v nápaditých a bohatě instrumentovaných melodiích, ale nezapomíná ani na texty, ve kterých je jisté napětí a jisté překvapení. Celek drží velmi dobře pohromadě a z těch 13 písní si určitě několik najdete, které se vám budou líbit. Ať už se vám budou líbit spíš ty rychlejší nebo pomalejší, ty, ve kterých je napětí, ať už v textech či v muzice, a nebo prostě jenom poezie. Plný dynamický zvuk skupiny Meziměsto tedy zůstává a skupina si ho piluje dál. My si zahrajeme ještě z tohohle CDčka dvě věci. Naposledy píšu Rádky a Planety. Meziměsto.

pro který spát se nedaří. Jestli nahoru, zda koukám na ně sám, nebo je nás víc, co jim v hlavě haraší. Teď ve tmě úžasle hledám ty planety, v tom ze tmy kroky zaznívaj a další páry oči.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Pepa Pelán je tu opět s pozvánkou na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a na který koncert to bude tentokrát?
2: Taky tě zdravím a je to zase do Strakonické vinárny a čajovny pod stolem na folkový venčer, které jsou pravidelné. Jsem tentokrát pozval 3 skvělé muzikanty, symbolicky by se dalo říct, z celé Moravy, i když jsou jenom 3, neboť kytarista je z Ostravy, basák z Olomouce a kytaristka zpěvačka z Brna. Tahle ta parta hraje pod značkou Because of Blue a dlužno podotknout, že co se repertoáru týče, jsou rozkročení hodně doširoka od blues přes folk, country až po jazzové standardy a ty jsou opatřeny českými texty.
1: Takže určitě zajímavý repertoár, takže ještě jednou, kdy a kde a jak se ta kapela jmenuje?
2: Kapela se jmenuje Because of Blue a bude to v pátek 9.10., začátek v 19 hodin a jako obvykle ve Strakonické vinárně a čajovně pod stolem.
1: Říká Pepa Pelán, který tuhle informaci přinesl na Vlny Country Rádia. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníkům.
2: Já taky děkuji, mějte se všichni pěkně.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Prší nám do Campari, prší nám do Campari, prší nám do Campari. Prší nám do Campari, prší nám do Campari. Není to metafora, prší nám do Campari. Prší nám do něj zhora, prší nám do Campari. Prší nám do Campari. Prší nám do Campari. Déšť dávno odehnal,

ptám se jí a zase nic. A co by jako mělo? Prší nám do sklenic. Kam páry zrůžovělo a něco by to chtělo.

se, po druhý se jí ptám a zase nic. A co by jako mělo? Ach jo, prší nám do sklenic.

Závěr téhleté hodinky obstará Jiří Dědeček. Tohle byla písnička Prší nám do Kampáry, která u těch, kteří mají moc velkou představivost, vyvolává trošičku negativní ohlasy. Pro ty, kteří mají představivost akorát, tak je to docela příjemný humor. Poslední dvě písničky budou starší. Dědeček zaspívá, jaké je to úžadce, a potom ještě Kunavý. To bude pro tuhle hodinku všechno. Pokud posloucháte reprízu, tak opravdu, pokud premiéru, tak ještě pokračujeme dál. Thank you.

celer. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

Karavana. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už tento pátek po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana.

Tak jsem přijel tudle taky do Karlových varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a ta se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam už uvidíte z dálky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovým tom bílým plášti, já pám, dejte mi do toho něco. A on se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím odsaď, z té flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pán, nekřičte člověče, když všecko spí, dítě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okolo jdoucí. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. A pan prokresa, pana, co tady hulákáte, tak, kdy to není klíčová dírka, kdy je to šváb?

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing bylo nového věku.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.